0: Váš rádio Metropole. Metropole. Byly 3 hodiny.
1: Rádio Metropole.
0: Víc muziky. Víc energie. Víc energie.
2: A

0: Dámy a pánové, vítejte u dalšího dílu podcastu Old Schoolers, do něhož si zvu zkušené biznismeny i významné osobnosti. Zkušenosti našich hostů přesahují jednu generaci. Všichni se narodili v období socialismu. Jak se změnil svět před jejich očima? U mikrofonu je Tomáš Nezmeškal. Dnes se setkáváme s Radimem Ochvatem. Radim je ředitelem korporátních vztahů, komunikace a marketingu ve skupině Czechoslovak Group. Má dlouholeté zkušenosti v oblasti public relations, strategické komunikace, médií, propagace a managementu v soukromém i veřejném sektoru. Je bývalým ředitelem tiskového odboru Kanceláře prezidenta republiky a mluvčím prezidenta České republiky. Byl poradcem předsedy vlády, PR pracovníkem v politické kampani. Dále programovým ředitelem dvou rozhlasových stanic, redaktorem a mluvčím několika rozhlasových pořadů. Příležitostně přednáší a prezentuje na veřejných fórech. Dámy a pánové, Radim Ochvat. Ahoj, Radime.
1: Ahoj.
0: Já tě tady moc krát vítám. Ten výčet všech těch tvých profesí byl monumentální, ale to je dáno tím, co jsi dělal. Začneme od začátku. Odkud pocházíš?
1: Tak já jsem se narodil v červnu, jsem klasický blíženec roku 1977 a jsem Ostravák. Narodil jsem se ve Vítkovicích, dokonce bych ještě někde poznal, kde to přesně bylo. Takže jsem Ostravák původem.
0: Ostraváci, to jsou velmi takový plnokrevní lidé. Jak probíhalo dětství v Ostravě, na který já si teda taky pamatuju, protože jsem tam jezdíval na prázdniny?
1: Tak já jsem poměrně mladý začal hrát tenis, takže mě definoval sport a já pamatuju si, že my jsme žili v klasickém paneláku na Ostravě Jihu nebo na Ostravě, v Ostravě Hrabůvce. A to byla prostě školka, škola, po škole prostě taška letěla do koutu a šlo se ven hrát fotbal, hokej a prostě pak jsem šel na tenis a jsem strávil dětství jako sportem, takže asi takhle. Dětství, já bych řekl, že dětství bylo fajn, na to samozřejmě strašně rád jako vzpomínám, prostě na výlety s babičkou, dědou na našich chatů v Trojanovicích, takže já si nemůžu vlastně stěžovat na dětství.
0: Zaznělo to tam, dětství bylo fajné?
1: Dětství bylo fajné a pěkné. No.
0: Fajné a pěkné, slyšel jsem to. Ivan Lendl, další velký Ostravák, ty tenis.
1: Já jsem hrál tenis za Vítkovice, Ivan Lendl hrál tenis v Komenského sadech, on je ročník 1960, jestli se nemýlím. Tak to byl samozřejmě velký vzor, o kterým se tuším v těch 80. letech moc jako v Česku nemluvilo.
0: Nebo byl emigrant.
1: Byl emigrant logicky a tak je to velká osobnost a ten tenis byl takovou asi přirozenou volbou. No. V té době prostě ty kurty byly poměrně poblíž, já měl kolem sebe, když jsem bydlel, tak v Hrabůvce byly kurty, ve Vítkovicích byly, já jsem měl pocit, že jsou kurty skoro všude. Takže a ten Ivan Lendl tam samozřejmě, když jsme hrávali turnaje na Baníku nebo na NHčku, že to bylo ještě NHKG, tedy Nová huť.
0: Klementa tak, Gottwalda.
1: No, Nová huť Klementa Gottwalda, tak samozřejmě ten duch toho Ivana Lendla tam byl všude, jo, takovej nevěřčenej, takže to byla jako velká samozřejmě ikona tenisu.
0: Co škola? Po základce z někam zamířila?
1: Byl jsem na Gimplu v Ostravě Hrabůvce od roku 1991 do roku 1995. Krásné roky, svobodné. Vlastně, já bych řekl, že celý ty devadesátky, my jsme se o tom bavili před pořadem, byly jako pro mě definující tou svobodou, nebo byly hodně svobodné. A já jsem se narodil, jak jsem říkal, v roce 77. To znamená po revoluci od roku 89, celý ty 90. leta, tak to mi bylo vlastně těch 13 až 23, takže já jsem zažil v tomhle období strašnou spoustu věcí, tak pro mě ty 90. byly opravdu jako definující.
0: 90. byly úžasný, já jsem je prožil už trošičku starší, já už jsem vlastně v 90. měl tu dekádu 20 až 30.
1: Ano.
0: Nicméně ty Beskydy, jak zmínil jsi ty Trojanovice, tam to bylo vždycky jaký úžasný, my jsme jezdívali na Vysaláje, kam jste jezdívali vy?
1: Tak my jsme měli, nebo pořád máme takovou chaloupku, chatu, spíš chatičku v Trojanovicích, tak já si přiznám, že já jsem v Praze od roku 2005 a vždycky, když se vracím na Moravu, tak teď tam jezdím samozřejmě kvůli práci, často do Kopřivnice, jo. Já si většinou vracím rovnou do těch Beskyd. Já musím říct, že v Praze jako to, co mi chybí jako strašně moc, tak jsou ty Beskydy, to jsou ty hory na dlani, ke kterým já mám prostě spoustu zážitků z dětství, dospívání. A pro mě ty Beskydy jsou o tom, že si prostě vyšlápnu Lysou, že jdu do Frenštátu, že jdu po 39. do Rožnovského skanzenu a vidím tam celou řadu přátel, vidím Jardu Sakalu, bývalýho skokana, prostě vidím Frantu Ježe, takže pro mě je to i tohle, i nějaký ten sportovní kruh a já jsem pracoval když jako redaktor rády, jak si říkal. A, takže já mám za sebou stovky a stovky rozhovorů, mimochodem i se sportovci, takže pro mě to je i tahle příchuť, jo? To znamená jako Beskydy, dětství, prostě nějaká ta první práce, druhá práce, redaktořina, takže já to strašně rád vzpomínám a strašně moc rád se tam vracím, no.
0: Já jsem měl kamaráda, nebo do dnes mám v Čeladné, on už taky dneska bydlí někde jinde, ale na konci 80. let Beskydům zvonila hrana, protože se tehdy rozhodlo, že stát potřebuje další černý uhlí a že pod Beskydama jsou velký naleziště. A pamatuju velkou debatu ve druhé polovině 80. let, že vlastně Beskydy budou uzavřeny jako těžební areál, jako montánní oblast a budou vytěženy. Naštěstí se tak nestalo.
1: Naštěstí se tak nestalo a já teda zvu, ten, kdo ještě nebyl v Beskydech, a Pražáci nebo kdokoliv v Středočiši, tak ať se tam zajdou podívat. A myslím si, že Beskydy zažili velký skok dopředu. Když jsi zmiňoval Čeladnou, tak nejenom Čeladná, Končice, Frenštát, ale třeba u té Čeladné, tam si myslím, že jako se povedlo něco jako nevídaného. Já si pamatuju ještě, jak to bylo zarost celá ta krajina,
0: spustlý.
1: To prostě spustlý, zarostlý kopřivama. A to, co je tam dneska, je jako úžasný prostě znak toho, že prostě můžeme být pyšní na to, co se tady vlastně jako dokázalo, jo, v České republice. Takže za mě to je jako ten příběh toho úspěchu, no.
0: Pojďme do těch devadesátek. Ty jsi se tak hezky otevřel, což je krásná doba, byla to doba plná entuziasmu, nadšení. V té době jsi byl v prvním zaměstnání. Co to bylo?
1: Září 1995, Radio Helax. Já jsem po gymnáziu chtěl jít na překladatelství. Jo? Já mám celý život, tak jsem takový, si říkám, jsem takový jako libero. Jo? Já jsem prostě nikdy nechtěl jako můj otec být prostě lékařem. Já jsem vždycky měl ten pocit, že mám dělat jako strašnou spoustu věcí. Jo? Takže já jsem poznával ty světy a tehdy si pamatuju, že jsem začal dělat nějakou takovou roční nástavbu, protože jsem se na to překladatelství nedostal a mohl jsem si vybrat, jestli půjdu do televize, rádia nebo do novin a já jsem byl fascinovaný, celý Gimpel jsem byl fascinovaný rádiem. Jo, prostě rádio pro mě byla ta svoboda, jo, prostě po té revoluci najednou k těm státním přibyly ty komerční, jedno, druhý, třetí rádio, takže já jsem byl takový starý, takový tranzistorák, já jsem to poslouchal prostě ráno, po cestě do školy, prostě odpoledne před tenisem, večer, takže já jsem měl jako takový sen, jo, říkám, tak samozřejmě to bude rádio. Tak jsem se vydal do rádia a tehdy vzniklo, bylo asi rok na světě Radio Helax, což bylo opavsko-ostravské rádio. A dodnes si pamatuju, že jsem přišel v Opavě do Kateřinek, do nové budovy a tam mě přivítala Eva Panošová, což byla kdysi redaktorka jednoho z prvních rádií v téhle zemi, Radia Orion. A teď najednou ta Eva, kterou jsem znával z toho Orionu, byla v tom Helaxu a tam mě jako přivítala a řekla, tak co ty tady a tady? Já říkám, já jsem tady jako na stáži, mám vždycky týden školu a týden pak jako jsem tady na praxi a říká, no tak dobrý, tak praxe začíná, že začínáš dělat, hele, tady jdi na tiskovku, tohle mi zpracuji, tady mi tohle natoč a tak já jsem tak jako, byla to totální start šokem, learning by doing, jak se říká, že jo.
0: Hodili tě do vody.
1: Hodili mě do vody v 18 letech, takže já jsem najednou tady byl politik, tady byl businessman, tady byl sportovec a já jsem přepínal ty světy a prostě točil a referoval a já nevím, jsem za týden, za dva už dělal nějaký vstup do rády a podobně. Takže i to je znak toho, že člověk v 18 letech fakticky jako byl schopen dělat jako věci, které asi dneska už má to zase jako jinou příchuť, ale v té době to bylo vlastně jako nový, jo. A vlastně jaký nečekaný. Takže já jsem do toho vplul tímhle způsobem, já dodnes na Evu vzpomínám, dodnes jsme v kontaktu, ne častým bohužel, protože už jsme od sebe, už jsme jí dál, že jo, ale byla to jako

0: programu někam jinam, takže já jsem dohromady v rádích strávil asi 10 nebo 11 let a jako já jsem se tam naučil jako strašnou spoustu věcí.
1: Kam vedla ta cesta dál z toho rádia? Protože to bývá takový startovací můstek, že jo?
0: Já jsem z rádia šel do Prahy. To byl ten rok 2005, začal jsem dělat PR, začal jsem dělat vlastně pro tehdejšího předsedu ODS, Mirka Topolánka, který kandidoval v kampani 2005-2006, takže jsem byl takovou malou součástí toho jeho týmu, což byla taky skvělá zkušenost v politické kampani, že jo, tehdy Topolánek, Paroubek, velmi vyhrocený boj, já nevím, jestli to dopadlo 35-33% a těžký sestavování vlády pro pana premiéra, takže pak to vedlo vlastně z toho, z té redaktořiny a z toho mediálního světa. Někdo říká na tu druhou stranu toho jako PR-u nebo toho jako mediálního managementu, nebo jak to říct, nebo možná to spojit by bylo asi správný. A takže jsem se vrhl prostě do tímhle směrem, no.
1: A to je takový velký zlom v té kariéře. Já tam vidím dva takový hlavní body. Za prvé přesídlení z Ostravy do Prahy, to samo o sobě víme, že spousta třeba i umělců i nikdy neudělala, protože to ostravské prostředí je takový invenční. A za druhé teda do politiky z toho rádia. Co tě vedlo k tomu, že jsi to takhle vlastně zásadně změnil?
0: Já jsem v devadesátkách samozřejmě tu politickou scénu a politický vývoj vnímal a já jsem dokonce byl i členem Mladých konzervativců, takže já jsem k tomu neměl daleko. Jo, to musím říct jako na rovinu. A my jsme tehdy s Mirkem už se znali z dob rádia, kdy já jsem prostě s ním zažil spoustu rozhovorů, spoustu povídání a on mi přišel v té době jako strašně zajímavý jako člověk a zajímavý typ prostě do politiky. Máš pravdu v tom, že ten zlom jako Praha, Ostrava, Ostrava, Praha, jako já jsem zažil v 27, jo, tak asi je lepší, když člověk přijde prostě na školu a už tady zůstane, že to je takový přirozenější vývoj. A já mám pocit, že jsem jako začínal znova. Já mám jako xkrát v životě pocit, že jsem začínal znova. Jo, že jsem takový jako, že jsem ten projektový člověk, který je někde 3, 4, 5, 6 let a balí si to do takových jako projektů, ale já jsem v tom, musím říct, docela rád, protože to jako je to definovaný, jo.
1: Takže ti vlastně v Praze začala úplně nová etapa života.
0: Já bych řekl, že Praha je v tomhle smyslu jiná. Popravdě, já jsem měl pocit, že jako v Ostravě, já ji mám rád dodnes, jo, a mám rád lidi a vidím ten vývoj, jako neuvěřitelný vývoj, co se v mém rodném městě děje, pozitivní. Ale já jsem měl pocit, že už tam jako nemám, jako kdybych chtěl z toho rády někam odejít. Já jsem byl teda strašně jako vyšťavený jako z rády. Já jsem byl jak citron. My jsme tam dělali nějaký jako změny a já už jsem pak to rádio slyšel, když jsem si sedl do auta a tohle a tamto.
1: Je to všude.
0: A je to všude. Takže na jednu stranu zlatá éra rádia, super, krásných 10 let, ale já měl pocit, že už jsem jako vyšťavený, že už jako, a jsem říkal, a co teď, jo? Tak samozřejmě ještě do toho přišel ten aspekt, že jsem v té době měl přítelkyni, která byla z Prahy. Takže se to celý spojilo a mělo to nějakou logickou návaznost. No.
1: Tím pádem se přenášíme do Prahy, do té politické scény. Ty jsi dělal mluvčího i Václavu Klausovi jako prezidentovi.
0: Ano.
1: To je velice zajímavá etapa života. Jak se k tomu vůbec dostal? Jak se dostane rozhlasový rozhlasák z Ostravy na mluvčího prezidenta republiky?
0: Zase já bych řekl, že to asi byla nějaká přirozená cesta tím, že už jsem pracoval s premiérem na úřadu vlády, tak jste v nějakým kruhu lidí. To byl Topolánek, Mirek, a se bavíte s nějakou spoustou lidí, máte asi nějaký jméno, někdo se dívá třeba na vaši práci. A stalo se to, abych řekl, že se to stalo tak, že mě oslovili v rámci toho druhého cyklu prezidentování pana prezidenta Klause na tu druhou pětiletku, protože tehdejší ředitel tiskového odboru už si chtěl odpočinout a dělat něco jako jinýho. Takže se s něho stal více kancléř pro kulturu a spol. A já jsem to tehdy samozřejmě zvažoval, vůbec to nebyla jednoduchá situace, když odcházíte od člověka, kterého znáte tak dlouho. Ale je pravda, že ta moje role už tehdy asi nebyla taková, jako bych si třeba představoval, a takže zase

0: to bylo jako přirozený, nějaký přirozený skok nebo přirozený vývoj. A samozřejmě já jsem nevěděl, jestli na to jako budu mít, nebudu mít, mi bylo 31, ale přišlo mi to zajímavý, samozřejmě pana prezidenta jsem taky v rádiu xkrát jako
1: zpovídal,
0: taky si pak na to vzpomínal on sám. A musím říct, že to byla jako úžasná éra a já na ní strašně vzpomínám a nedám na ní dopustit, no. To je opravdu vysoká škola jako politického marketingu, crazy, ale zároveň taky jako učení se o té instituci. Mm-hmm. Prostě, že ten prezidentský úřad je prostě instituce, která má své zákonitosti, svá pravidla od člověka, který prostě definoval ta 90. léta, byl u té jako velké změny prostě z toho socialismu k tomu kapitalismu nebo k té nové éře té svobody. Byl to jeden z těch lidí, který tady prostě hrál ten prim, že jo? Nebo ten, jako exekutivně to byl určitě ten klíčový člověk. Takže opravdu na to velmi rád vzpomínám.
2: Z mých jakoby vnímání té doby Václav Klaus byl jedním z nejvíc určujících osobností té doby, protože za prvé rozběhl tu ekonomickou transformaci a za druhé byl to on, kdo vlastně stál, řekněme,
0: u všech změn.
2: České republiky, protože vlastně tehdy s Mečiarem provedli jako to klidné rozdělení státu a tak dále. Takže v těch 90. letech to byla jedna z největších postav na politické scéně. To je pravda, vedle Václava Havla. Pak ovšem i tahle éra se nějakým způsobem posunula někam a ty jsi odešel...
0: To byla pětiletka.
2: To byla pětiletka dokonce. Krásně počítáš, jak to počítali ty soudruzy, pamatuješ, že jo, na ty pětiletky.
0: Přesně tak, no. Takže tohle byla pětiletka, no.
2: Takže po pětiletce na Hradě PPFko.
0: Pak jsem byl chvíli v ČEZu a pak jsem založil s pány dvěma mými kamarády firmu. A začal jsem pracovat jako i na sebe a podobně, ale pak jsem uhnízdil v PPF, což je pro mě osobně, nebo byl v těch 90. letech zase jako doklad toho jako úspěšného příběhu. Mm-hmm. A strávil jsem tam 6 let. A zase musím říct, že zase, když se člověk nad tím zamyslí, tak já to pořád beru, takže člověk se jako celý život učí, takže já jsem vlastně k tomu rádiovému mediálnímu světu přidal ten politický svět a pak jsem si říkal, já přece nemůžu jít do politiky.
2: Jo.
0: Já na to prostě nemám. Když jste vedle Václava Klause, tak si jako uvědomujete ty handicapy, který prostě člověk má, jako říká si, nemáte tolik načteno, neznáte to, nejste ekonom. A tak jsem si říkal, no jo, tak mě chybí, ale ten biznisový rozhled, mě chybí ta učení se té světovosti, toho světového biznisu, takže tady jsem viděl, jak to chodí, tady jsem viděl ty lidi, jak se to děje, obrovská firma, v jednu chvíli 200 000 zaměstnanců, myslím si, že jako velký génius, prostě Petr Kellner, který prostě dosáhl velkého úspěchu, zůstal v ústraní, mě bavila i ta legenda jeho, jo. Takže tak, no.
2: Po této, řekněme, aktivitě nebo po tomto angažmá Czechoslovak Group, velká skupina firem, významných firem. Já bych byl rád, kdyby s námi trošičku aspoň představil, co se za tím názvem vůbec skrývá, za tou československou skupinou.
0: Czechoslovak Group, ve zkratce CSG. No, je to skupina, která dneska má 6 divizí, ono se často dělá chyba v tom, že se řekne jako jenom jako zbrojaři, ale fakticky ano, ten defense je divize velká, ale pak je divize aerospace. My s oblibou říkáme, že jsme schopni udělat jako letiště na klíč, jo, v uvozovkách. Ale je to jako pravda, je to realita. Vedle toho je to ten automotiv, to znamená tady asi veřejnost ví, že CSG spoluvlastní je hlavním, nebo má 65% ve společnosti Tatra Trucks v Tatrovce Kopřivnické. Pak máme divizi Rail, Tam je úžasná firma, skoro 210 let stará Střemožnice, která se jmenuje Dako.cz, nebo Dako. A pak máme novou divizi, která nese název Amoplus, kde máme firmu Fiocchi, což je jako italská krásná rodinná firma, kterou pan majitel a Čekoslovák Group koupili na sklonku minulého roku. A pak jsou to takzvaný ty biznisový projekty, kde máme třeba Primky
2: hodinky
0: z Nového Města.
2: To je Alton.
0: Přesně tak.
2: No, tak vidíš to, hodinky, říkáš z Nového Města, ty vždycky se dělali u nás ve Štemberku, ve Chronotechně. Ne, tam se dělali budíky.
0: Budíky, no,
2: pravda. A pokladny.
0: No. Tak my máme tu krásnou manufakturu, kde kdybys měl někdy čas, tak snad by bylo fajn se tam jako projít, to, podívat se.
2: To určitě
0: je to velký,
2: budu.
0: Je to velký zážitek.
2: To je Nové Město na Moravě.
0: Je to Nové Město na Metuji.
2: Na Metuji. Nema, obě mají zkrátku, nema, všiml jsi z toho?
0: Jo.
2: To je dobrý.
0: Takže takhle, asi ve zkratce, no. Samozřejmě veřejnost nejvíc zná Tatrovku, sekundárně Primky, ale myslím, že i Dako patří dneska.
2: Co vyrábí Dako?
0: Známe, jsou brzdové systémy a komponenty.
2: Pro vlaky.
0: Tak. Ale třeba i pro metro. Jo. Myslím si, že teď je docela známý případ nebo příklad toho, že na brzdách Daka bude brzdit jedna z linek londýnského metra. Uh-huh. Takže to myslím, je taky hezký příběh úspěchu.
2: To je zajímavý. Pojďme k té Tatrovce, to je moje srdeční záležitost.
0: Máš doma jednu, nebo?
2: Kdyby jednu.
0: Dvě?
2: No tak, jednu stavím, 603, okay. první řadu z 59. Uh-huh. roku, ale v měřítku 1:8. Uh-huh. Bych tady v tuto chvíli i nějak jako zmínil svého kamaráda Míru Reka, který je velký kamarád.
0: Úžasný člověk.
2: Z Tatrovky. Já jsem vlastně tu střední školu absolvoval v Bruntále, jako vzdal jsem konstrukci motorových vozidel a Tatra Kopřivnice byl náš vozovka mateřský závod. Tam jsme chodívali na praxi, tam jsme jezdívali jako očumovat, jak se ty Tatrovky staví, a my jsme si o tom povídali hodně. Ve druhé polovině 80. let začaly naše Tatrovky startovat na Dakaru. Jeli Paříž-Dakar, pro nás to byl obrovský zážitek. Z toho obrovského rudiopráva, co chodilo, se dala číst jenom stránka o sportu, ale den byl vždycky ten měsíc.
0: Říkalo, že právo se čte ze zadu.
2: My jsme to hltali, jo, protože každý den tam psali o Dakaru. Co ty a Tatrovka?
0: Jako Ostravák, Tatrovka pro mě byla, prostě to byl legendární vůz, oranžová dětská Tatra, Karel Price, prostě Tomáš Tomeček mimochodem taky, jo, dodnes jezdící, teďka vyhrál zase, že jo, to starou trasu. Takže pro mě Tatra je legenda, je to třetí nejstarší automobilka na světě a je to nádherný příběh, mimochodem letos za pár týdnů, to bude 10 let, co vlastně ji převzali noví akcionáři, který fakticky jako zachránili a dali nový dech a dneska má prostě hezkou výrobu, prostě produkuje, neustále jako vyrábí, prodává prostě a tak dále, takže je to zase hezký příběh. Když se, já neustále lidi říkám lidem, pojďte se podívat třeba, když si budete mít čas na Polygon nebo do muzea, nového muzea, abyste tam pochopili vlastně to, co to bylo, to, co to je, protože je to jako, ten příběh je opravdu nádherný a my doufáme, že třeba časem zase bude Rally Dakar, kde ta Tatrovka vyhraje, takže pro mě to je jako srdcovka, jako ne ve smyslu toho konstruktéra, ale ve smyslu té značky a toho, jak ta teda prostě dobila svět v určitý době, jak jsme na ní byli pyšní a že zase na ní můžeme být pyšní, jo, po těch letech.
2: Je to přesně tak, jak říkáš, navíc v tom nově zrekonstruovaném muzeu mají i úplně krásně do původního stavu obnovenou slovenskou stranu.
0: Ano, je úžasné.
2: To se dělalo vlastně teďka někdy ty 2-3 roky zpátky dozadu, ta rekonstrukce běžela. A jak jsi říkal o té Tatrovce, my jsme tam chodili na tu praxi, tak oni tam tehdy, to je taková vtipná historka, měli tam ty kolosy, ty osmikolový vojenský verze, Měli to naskládaný na dvoře, jako kabina šasy, ano, že jo, bylo ano. To na expedici k armádě a ten jeden z těch borců, který nás tam jako na té stáži nebo na té praxi jako šéfoval, ten mistr, tak říká jednomu spolužákovi, běž se podívat, jestli to je natankované. A on vylezl na to, očrouboval ten dekl na té nádrži a říká, tam nic nevidím. A říká, tak s tím zahoupej. Dovej si představit, jak houpeš tím kolosem.
0: Jo.
2: Takže Tatrovka úžasná, ale ty ses dotkl právě jména Tomáš Tomeček, což je náš úžasný jezdec Dakaru, ano. Právě na Tatře. Já si ti musím přiznat, že jsem si k němu vyhrabal nějaké informace. Já mám s Tomem Tomečkem kromě křestního jména ještě i další jako průniky. Tak představ si, že kromě toho, že je stejný ročník jako já, 1970, tak absolvoval gymnázium v Olomouci,
0: ano.
2: Což je moje rodné město, a vystudoval konstrukci motorových vozidel, jako já.
0: Super.
2: Že ty, ten svět je někdy prapodivný.
0: To je neuvěřitelný. Mimochodem byl tady někdy u tebe?
2: No nebyl, ale to spolu myslím, chystáme.
0: To myslím, že je zážitek. Jako mluvit s Tomášem, strávit s ním hodinu, dvě, povídání, jako myslím si, že to bude tady pěkný pořad, jestli něco takového nastane. Opravdu jako ten člověk mě baví se vším všudy.
2: Jaké je angažma vaší skupiny v tom Dakaru?
0: Tak my máme, vlastně my podporujeme Tomáše Tomečka a vedle toho vlastně jsme součástí vlastně ty bagíry, toho duchu té bagíry, to znamená, jim se připravuje Tatrovka, některé naše firmy ze skupiny je sponzorsky podporují, takže my máme, my říkáme, že to je vlastně ten náš, jakoby, a je to náš tým, jo. Takže tímhle stylem jsme zastoupeni jak na té rally Dakar, což je ta saudsko-arabská, která proběhla teď, tak pak vlastně na té Eco Race, kterou jezdil, nebo jezdí Tomáš Tomeček, a ta byla na podzim, zimně, na podzim. Takže v obou těch vlastně závodech světových jako je ta Tatrovka zastoupená, no. U Tomáše je to hodně ten one pilot version a u té bagíry tak to je jako tým opravdu větší, nebo velký tým prostě profesionální jezdců.
2: Čili je to událost, kterou...
0: Určitě. Kterou... Já si myslím, že zase platí a to jsme možná neřekli, ale já si prostě pamatuju na ty 90, to bylo jako velké téma. Rally Paříž, Dakar a Tatrovka, to bylo prostě velké téma. Kor prostě Karel Price, fenomenální jezdec. To jsme prostě hltali a to jsme se koukali a to já mám pořád jako v srdci, tohleto.
2: Já ještě z těch 80. let si pamatuju, že tehdy bylo velmi málo důvodů být na něco hrdý, jako v rámci toho Československa. A tohle byla obrovská hrdost.
0: Přesně tak.
2: Jsme byli špičkoví a jak ty Tatrovky naše, jako v té době svým způsobem nějak už morálně zastaralý nákladňáky, tahali ty zapadlý Mercedesy a Duffy z těch dun. Jo, to bylo něco.
0: Jo. Je to přesně tak.
2: Radíme. Co rodina? Koníčky?
0: Mám rodinu, manželku, krásnou, chytrou, máme dvě malé děti, Šimona, Klárku, Klárce bude 10. února, jí budou 4, a Šimonovi bude v květnu 6. Takže svět se točí kolem dětí, no. A
2: hezký
0: koníčky,
2: čas.
0: Je to krásný čas. Já jsem vlastně první dítě, ze mě kamarádi dělají legraci, že jsem jako zastydlou pubertu, tak já měl první dítě v 39, téměř ve 40. Ale užívám si to, no. Někdy je to samozřejmě náročné. A kor pro ty ženy je to bohužel trošku náročné, nebo o mnoho náročnější, abych byl úplně přesný. Ale snažíme se to nějak prostě... Snažíme se být co nejlepšími rodiči a doufáme, že to bude mít ten efekt, no. A koníčky, tak já jsem, jak jsem říkal, já jsem hrával tenis, takže tenis jsem tam si jdu zahrát a běhám. Pro mě to je nejjednodušší způsob vzít si někde trepky a říct si, tak teď půjdu a nebo půjdu ráno v 6:30 a nebo půjdu v sobotu večer nebo odpoledne. S nikým se nemusíte domlouvat, je to prostě fajn. Takže pro mě jako ten běh je teď takový asi nejlepší. nejjednodušší způsob trávení toho sportovního času. A další koníčky, tak já jsem si chodíval docela často do divadla, tak na to teď úplně není čas. Koukáme se na seriály na Netflixu a mám takovou fajn partu lidí, asi 20, se kterými se společně scházíme jednou za měsíc a debatujeme a zveme si tam hosta, takže snažím se jako i vlastně jako mít ten můj život takový jako vybalancovaný, aby v něm bylo všechno tak, jak má být, aby to nebylo jenom něco a pak někde, aby člověk strádal. Takže snažím se, no, není to úplně jednoduchý, ale snažím se to mít, protože si myslím, že takhle mě to dělá jako šťastným.
2: Já ti do toho posunu ještě jedno téma, který ti dělá šťastným. Itálie.
0: Itálie, to máme velké společné téma. Itálie je jako nejvíc. Jako myslím si, že neexistuje jako dovolenkovější země, než je Itálie. Já to miluji, my jsme projeli skoro všechny kouty, chybí nám ještě Kalábrie. Ale krásný čas jsme zažili na Sicílii, to bylo ještě před dětma, jsme si krásně projeli prostě celý ten okruh a každých 20 kilometrů od Palerma jsme zažívali jako neuvěřitelné chvíle, byli jsme tam na přelomu května, června a vřele doporučuji, ale opravdu ne, že člověk zakotví jako v Taormíně, ale že se to projede celý ten kruh a bude zastavovat co 20 kilometrů a můžu dát teda tipy, taky jsem je tehdy dostal od Benjamina Kurase, tak ten mi dal tipy, jako kde mám jet a říkal, tady v tom Eriče, tam je paní cukrářka, už jsem zapomněl její jméno, tak ta má nejlepší prostě koláčky, ty a ty, tak tam musí zajet, takže jsem tam zajel, prostě já měl pravdu, tak je to jako opravdu něco, co člověk prostě musí, Sicílii musí zažít, ale ještě jsem si vzpomněl na jeden příběh a to je asi to, proč mě ta Itálie baví úplně nejvíc. Já mám pocit, že ti lidi tam prostě umějí si to jako ten život prostě prožít a užít, jo. A my jsme tam byli s malým, se Šimonem, byli jsme v Levantu a manželka byla těhotná s Klárkou, takže my jsme, a Šimon nějak ještě nemohl, prostě nespal, prostě
2: byl malej,
0: a tak jsme se jako probouzeli, jak jsme vždycky vstál, já nevím, v 17:30 a tak jsem mu ještě naložil do kočárku a šli jsme do té první otevřené prostě kavárničky, takový ty domestikové, opravdu jako Levanto kavárna prostě pro pracovníky a taková ta jako jejich, jo, ne nějaká prostě
2: ne, pro turisty,
0: ale místní. Jejich a tam byla paní, asi majitelka, která prostě přišla, my jsme tam byli 14 dní a každý den jsme chodili na to samé místo. A ona prostě první den prostě se na nás jako smála, obsloužila, druhý den jsem se tam objedal snídaně a ona říká, ne, prostě Šimon tady má, prostě každý den mu dávala croissant, jo. A říká, bambíny, Šimon tady, pohladila ho, jo. A prostě neúčtovala si to.
2: Jo.
0: Já jsem byl úplně jako v šoku. No tak pak jsme se jako zapovídali, já měl pocit, že ten druhý týden už jsme jako absolutní kamarádi. A to je to, co mě jako mimochodem nejenom na té dovolené, ale mě to jako strašně baví, já v tom jsem jako klubista. Mě tohle mě připadá, že je jako správně, jo? Že ona kolem sebe vytváří takovou tu komunitu lidí v cukrárně nebo tady v kavárně, kteří tam chodí prostě 10, 15, 20 let, protože oni chodí za ní. Ona nabízí ten servis, ona je tam pro ně, oni se znají tím jménem a to já bych řekl, že tohle je pro mě to nejvíc té Itálie a pak je všechno to ostatní, samozřejmě nádherná historie, nádherná města a tak dále, ale taková ta jako pohostinnost, dřelost a takové to, že vás táhnou do toho pozitivního svého života, rodinného. Jak tě jako domestikují, a že je to jako strašně jakoby rodinný, jo? A to mě, a samozřejmě oni jak milují ty děti, tak to je prostě paráda. Baví mě to moc.
2: Itálie má úžasný Natyrel a
0: má.
2: Je to krásná země.
0: A jaké je teda mimochodem místo v Itálii pro tebe je to jako nejlepší nebo nejhezčí, kde jsi byl?
2: Já jsem ti říkal, že my jezdíme jako hodně na sever, protože potřebuju to mít jakoby dostupný.
0: Ale takový to the best of, jako...
2: Já strašně toužím po Emilia Romagna a po Toskánsku, který si chci projet, protože mě zajímají úžasně jako italský vnitrozemí a Abruzzi. tam se chci podívat. No a ty jsi mě nalákal na tu Sicílii, jo. Takže jsem říkal manželce, ale budeme tam...
0: Naplánuj ti cestu, přesně.
2: No, naplánuješ mi cestu
0: a
2: já jsem takový ten cestovatel, který nerad letadlem. Já strašně rád
0: prožiju. Já to auto, jo, někde se zastavit, prožít,
2: ano, já to mám rád.
0: Jo. No tak to je to, o čem jsme se bavili. No. To je ten druh cestování, který dneska, že jo, dneska chce někdo někam letět, tak si objedná tohle, objedná si tamto hotel, ať to na sebe navazuje. A tohle je ta spontánnost, vzít to auto, tak, zastavit se. Jo.
2: Já ti řeknu i pocitově, mě to nebaví, protože letět třeba letadlem do Paříže je takový, jakože sedneš v Praze do letadla, za chvíli vylezeš na Charles de Gaulle a to je takový, jako, a kde je ta Francie? A kde je to Německo, jo, který jsem, jako, jo, takže vlastně tím, jak se zbavuješ toho procestování těch zemí, tak se ta nedostupnost jako vytrácí, jo, a je to takový fádní, všední. Jo.
0: Já jsem zase, když jsme u Itálie, tam jsme zažili s manželkou takovou situaci, že jsme si sedli nějakému pánovi do restaurace večer a to říká, odkud jste? A říkáme, jsme se kus České republiky z Prahy, jako bezva, co děláte? Říkáme, no my jsme tady 2 dny a pak zase jedeme 2 dny tam a pak zase budeme 3. No to snad to nemyslíte vážně. Přece musíte poznat tu Itálii tak, že jste v jednom místě,
2: no,
0: a vyjíždíte z toho místa, tady 20 kilometrů, tady Hvězdicovitě, ale to potřebujete být tady. Jako zastavte se, koncentrujte se, sklidněte se a nedělejte jako tyhle věci. Tak dodnes na to vzpomínám a fakticky jako obojí je možný, je dobrý to mixovat. Já mám jako to tak, že prostě někde jedeme a projeli jsme si takhle Itálii 4000 kilometrů, ta Sicílie je na tom okruhu, myslím, že to je 1400-1500 kilometrů, takže to je taky, nic, to je jako, to je nic.
2: To zvládneš rychle.
0: No ale pak je taky dobrý si odskočit takhle na 4-5 dní a mít zajištěný ten hotel a to letadlo, ale je dobrý ten mix a popravdě já mám taky radši to cestování tím autem a takový to jako přespíme tam a pak zase máme to auto k dispozici, projedeme se kolem toho místa, máš jistotu, že když to nebaví, tak se zase můžeš sednout a odjet, to je fajn.
2: A ještě tam mám teda ten druhý díl, když se zeptal, já mám hrozně rád, jako i filmy italský a ty obzvlášť a francouzský a mám pořád takový ten sen, že se jednou projedu po té ligurské jako dálnici a na tu Riviéru, tak jak je to ve všech těch filmech,
0: na motorce.
2: Jak jedeš přes ten Menton do Nice, jo, tak tam samozřejmě po stopách Belmonda a všech tady těch velikánů.
0: Jsme stejní snílci, koukám, že to prostě takhle je.
2: Víš, to jsou ty devadesátky.
0: To jsou ty devadesátky.
2: Jsou ty devadesátky.
0: Jsou ty svobodné devadesátky.
2: Je to tak. Co tvoje neřesti?
0: Víno.
2: Krásná neřest.
0: Když jsem kouříval a hodně, to byla to období zlatá éra rádia ale kouřil jsem hodně. Jako jsem začínal na jednotkách, pak jsem kouřil 20 a že ho Stodolní ulice, no tak to jsme skončili v práci a byla Stodolní, tak tam si pamatuju, že jsem si dal i 3 krabičky. Ale skončil jsem, mě začalo být trošku jako špatně z toho a já jsem přestal cítit chuť jídla, tak jsem se vylekal a přestal jsem na 2x s kouřením a už je to hodně let, ale to, co mi zůstalo, je, že jsem tam si koupím doutníčky a nebo doutník a takhle jednou za 14 dní si ho jako dám k tomu vínu a jsem jako spokojený a takhle mi to stačí, no. Otázka taky, co jsou ty řesti a neřesti, jak je to člověk rozděluje, jo. Jo. No.
2: Vino je krásná neřest, ušlechtilá, to se dá pěstovat.
0: Já si právě myslím, že to žádná neřest není, jo. Já si myslím, že to je jako, že když člověk to pije jako s mírou, teď je taky otázka, co je ta míra, že jo, ale já myslím, že třeba víno už dneska jako neřest jako není, jo. Ačkoliv rozumím těm snahám, aby se jako nepilo moc a že spousta lidí, kteří jako s alkoholem mají problém, a já si myslím, že to tak jako fakticky je, že se jako pití alkoholu stalo jako jakousi jako přirozenou součástí toho života, ale pak musíme rozlišovat, jestli to je jako 8 piv denně, tak, nebo jsou to 2 nebo 4 deci vína denně. Já myslím, že to je velký rozdíl.
2: To právě v té Itálii velmi dobře rozlišují, protože Italové žijí s vínem od malička. Už i malí děti tam konzumují nějaký víno v nějakém množství. Já jsem někde četl, že díky tomu, že Italové kolik vypijí vína, hlavně červeného, v podstatě nemají infarkt. Jo, To je pro mě...
0: Mají asi trošku jiný problém.
2: Mají jiný problémy,
0: ale
2: všiml jsi třeba, že v Itálii není jako moc obezních lidí.
0: To je pravda.
2: No.
0: To je pravda.
2: A to taky souvisí s tím vínem.
0: A já mám kamaráda Itala, to je další věc, že s mojí kamarádkou taky z rádia. A ten má neuvěřitelný jako provoz v průběhu toho dne z hlediska jídla a pití. Mm. On vstane, dá si kafe, takový ty malinký, že jo, italský, no. Pak si dá prostě další kafe, pak si dá ve dvě nebo ve tři si dá jabko a prostě on v 9 hodin začne prostě tříchodovou večeři, jo. Mm. Ale jako tak, že má salát, rybu a tak. A
2: čerstvý prostě věci.
0: Hubenej.
2: No.
0: Hubenej a spokojený. Kouří teda do toho,
2: no.
0: Ale jako je hubenej, spokojený a prostě daří se mu dobře, no, tak jako...
2: Prostě, jak já vždycky říkám Evě, mojí ženě, co je na těch Taliánech tak úžasně sympatický, jo. Oni mají gebír na život.
0: No, to je pravda.
2: To je pravda.
0: To jsi mě úplně naladil zase na Itálii.
2: Jedem.
0: Něco vymyslíme, něco provedeme. Prostě. No.
2: Na to hnedka navazuje otázka, co plánuješ v letošním roce?
0: Tak máme hodně práce, teďka budeme řešit hodně jakoby změn v té mé marketingové komunikační oblasti, tak to je jedna věc. Druhá věc, jak jsem říkal, no, tak definují nás děti hodně, takže bude to kolem dětí. S manželkou chceme na hudební festival se podívat.
2: Na Colors?
0: Jeden nejmenovaný ostravský velký festival po hrozně dlouhé době, respektive jsme tam byli v loni na jeden večer, ale tak jsme si řekli, že si uděláme ty dny, že budeme s rodinou, budeme v Beskydech, s dětma a že budeme na festivalu. A plánovali jsme Izrael, že říkali jsme si, že ty děti už dneska, Kor Šimon, ten starší, že už je ve věku, kdy už trošku by něco z toho mohl jako vnímat, ale teď nevím, jestli úplně tím, co se tam děje, jestli to letos uděláme, ale máme spousta jako cestovatelských plánů. Já jsem takový cestovatel, já jsem viděl kus světa, ale spousta zemí mi chybí, jo. Tak chybí mi Izrael a chybí mi Island, na Island bych chtěl taky někdy brzo se podívat, za rok, za dva, za tři, nevím. No a takže ty cestovatelské plány máme, no. A já mám ještě ty hudební, tak bych chtěl ještě vidět spoustu jako koncertů. Zase musím podívat, kde hraje Metallica, abych se podíval na Metalliku s kamarády.
2: Kapela našeho mládí.
0: A chtěl bych běhat, no. Chtěl bych běhat a nějak trošku být v kondici, protože je to důležitý.
2: Když běháš, ne? Když jsem z příběh ráno,
0: jednou
2: aspoň tak vypadalo.
0: Jednou v týdnu běhám a potřeboval bych aspoň dvakrát najít ten čas, no. Ale běhám, jako baví mě, běhám teď na páse přes zimu. Já jsem zjistil, že mi venku zima ráno. A hlavně, že chodím běhat jako před prací, takže si v půl sedmý, ve tři čtvrtě na sedm si tam na tři čtvrtě hodiny jdu zaběhnout a pak jdu do práce a mi je hrozně dobře, mám tak jako dva takový spokojený dny. Tak tohle bych chtěl a mít kolem sebe fajn lidi, se kterýma sdílím hodnoty a pít dobrý víno, no. Nevím, jestli nějaký další plány bych měl ještě jako přidat. Já jsem tak, jako, mám pocit, že jsem jako spokojený.
2: Já myslím, že to stačí, jako na jednoho chlapa, na jeden rok.
0: Přesně tak.
2: Jsme na konci, čas našeho rozhovoru vypršel. Dnes si s námi povídal Radim Ochvat, muž, který říká, co říkáš? Co vlastně říkáš?
0: Takže to je jako tak, nějaké poselství na závěr. Jasně. Jako vnímám to takhle, kategorie poselství Jasně. na závěr. Já nevím, já bych skoro nechtěl říkat nic jako silného, jenom to, aby jsme vnímali, že žijeme vlastně v krásné zemi, plné jako chytrých a zručných lidí a že ten posun tady za těch 30 let nebo 30 plus let je jako obrovský, tak a mnohdy to nevidíme, mnohdy se jako rozbíjíme na maličkostech a měli bychom být, myslím, že jako víc pozitivnější, víc aktivnější a možná v mnoha ohledech se jako vrátit i k té větší jakoby svobodě a k těm hodnotám, no, tak takže asi takhle, no.
2: Těším se na to. Radíme, děkuji za rozhovor a za to, že jsi přišel.
0: Díky za pozvání, bylo to fajn.
2: Ahoj.
0: Ahoj.
2: Dámy a pánové, podcast Old Schoolers můžete odebírat na všech podcastových aplikacích. Máte-li pocit, že jste taky Old Schooler, anebo máte příběh, který chcete sdílet, dejte o sobě vědět, rád se s vámi spojím. Děkuji a těším se na viděnou u dalších dílů.

0: nejlepší, jen to nejlepší, to nejlepší z našeho vysílání.
1: Vítáme vás v naší galaxii filmů a sondu mezi novinkami vypouštíme s naším filmovým expertem Radkem Kreuzigrem z Multiplexu Premier Cinemas. Radku, ahoj, jaké jsou nové tituly v moravských kinech tohoto týdne?
2: Ahoj Lukáši, srdečně zdravím posluchače. Začnu velmi napínavým sci-fi thrillerem Backrooms, které vás absolutně vtáhne. Představte si, že objevíte za stěnou prostor, o kterém jste neměli tušení, že tam je. A jakmile začnete prostor procházet, začne vás toho mrazit.
3: That's what I'm trying to figure out. I've been here every night since I found the place and I still barely scratched the surface. I just take it slow.
2: U napětí ještě zůstanu. V psychothrilleru Posedlost plachý hrdina Bear najde artefakt, který mu splní jedno přání. A to je, aby ho jeho kamarádka Nikki milovala nejvíc na světě. Velmi brzy ale začne litovat, protože láska, kterou je zahlcen, je až zničující a stala se z ní posedlost.
4: Ty kusie, že díky němu jsme tady, všechno zařídil on.
2: A tento týden ji odlehčíme. Nejdřív zvolna. V komedii ze série Tomáše Magnuska Bastardi s podtitulem Kde Majer. Tahle komedie je svérázná. Navazuje na předchozí díl z roku 2023 s podtitulem Reparát. Takže pokud máte Bastardi rádi, tak si tohle pokračování určitě nenechte ujít.
4: Umr. Co je? Jste neviděli Cigána Gabrioletu?
5: Ne kabriolet, ne kabriolet.
2: Na úplně pohodovou vlnu se naladíte ve hravé, vtipné a až dojemné komedii Pět švestek. Vznikla v režii Jana Svěráka, do hlavních rolí byl obsazen například Oldřich Kaiser nebo Dana Sislova. Pětice přátel se na stará kolena vydává na plavbu na lodi, aby ještě jednou zažili západ slunce v odlehlé zátoce. Pro takový výlet ale nemají žádné pochopení jejich vlastní děti.
6: Není divu, že se za naše staré životy nechtěla žádná pojišťovna zaručit.
2: No a nakonec v do kina i děti. Přijďte se podívat na animák Mrzutá rybka. V něm si pan ryba v hloubce a tichu oceánu užívá svůj klid a nehodlá na tom nic měnit. Jenže okolnosti ho donutí a on nakonec zjišťuje, že změna není žádnou hrozbou, ale šancí na pořádné dobrodružství.
7: Byl jsem velmi mrzutá rybka, dokud jsem nepotkal tebe.
1: Thrillery Backrooms a Posedlost, komedie Bastardi i Pět švestek a animák Mrzutá rybka jsou filmové novinky tohoto týdne v moravských kinech, o kterých jsme si povídali s naším filmovým expertem Radek Kreuziger z Multiplexu Premier Cinemas. Děkujeme.
2: Přeji všem krásné jarní dny a děkuji za rozhovor, Lukáši.
0: To nejlepší, jen to nejlepší, to nejlepší z našeho vysílání. Radio Metropole.
8: Radio Metropole. Metropole.
0: Poslouchaj.

0: Posloucháš Rádio Metropole.
1: Metropole.
0: Bylo 5 hodin.
1: Rádio Metropole.
0: Víc muziky. Víc energie. Víc energie.

0: pracovní den. Beraním dneska můžete očekávat samé dobré zprávy. Býci, vy zase doslova přitahujete radostné události. Blíženci, u vás se stojí ve frontě na tu nejlepší energii. Raci, nechte promluvit rozum i srdce. Lvi, buďte otevření novým způsobům komunikace. Pany, vy pokud možno mějte větší trpělivost. Váhy, stanovte si jasné hranice a naučte se říkat dost. Štíři, ve svém oboru jste jedničky a všichni to moc dobře ví. Střelci, dneska klidně dejte na svůj první dojem. Kozorozi, chce to trochu víc empatie. Zapracujte na sobě. Vodnáři, zjistíte, co je zásadní pro vaše další fungování. A co my ryby, už se moc těšíme, jak dneškem proplujeme s úsměvem na rtech.
1: Tak co? Spokojenost. Rádio Metropole. Tvoje hvězdy, tvůj horoskop.

0: Ve dnech 29. a 30. května se uskuteční oblíbený prostě festival dobrého jídla, který nabídne pestrou přehlídku chutí, vůní a kulinářských zážitků pro širokou veřejnost. V 10 zapojených restauracích, kavárnách a vinárnách nalezneme výborná menu, doplněná o kulturní jednohubky, které pohladí i naši duši. Milujete-li dobré jídlo, kulturu a poznávání nových lidí a míst, nenechte si gastrofestival ujít.
1: Prostě festival dobrého jídla už 29. a 30. května v Prostějově.
2: Olomoucký report CZ.
3: Pořád se něco děje.
2: A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report.cz.
4: A nyní v moderním designu na novém přehlednějším webu s ještě více informacemi.
3: Report.cz. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.

0: Rádio Metropole.
1: OK, teď info, co se děje, jak bude a co na cestách. Posloucháš Rádio Metropole.
0: Metropole.
1: Bylo 6 hodin.
2: Rádio Metropole. Olomoucký report.
3: Máme tu pro vás připravené další zprávy. Pojďte si je poslechnout. Olomoucká výročí. Univerzita Palackého Olomouc si letos připomíná 80 let od obnovení činnosti po druhé světové válce a fakultní nemocnice Olomouc 130 let své existence. Vydavatelství Univerzity Palackého k těmto milníkům připravuje na podzim dvě knihy o historii obou významných institucí a proto vyzývá pamětníky a absolventy ke sdílení fotografií. Své snímky můžete propůjčit či darovat do 30. června, stanou se součástí podzimních knih. Víc na vydavatelství.upol.cz.
2: Místní rádio, místní zprávy.
3: Řidiči, je od pondělí začne plánovaná oprava silnice 11 mezi Ološany a Vyšehořím na severu Olomouckého kraje. Oprava více než 3-kilometrového úseku vyjde na necelých 26 milionů korun. Potrvá 2 měsíce a budou tu omezení.
4: To znamená, že řidiči většinu času pojedou přímo po stavbě Kyvadlově jedním pruhem pro oba směry, ale během asfaltování dojde na pár dnů k úplnému zákazu vjezdu s objízdnými trasami přes Šumperk nebo Lunchkroun.
3: Vysvětluje mluvčí ředitelství silnic a dálnic Jan Riedl. Důležitá informace pro seniory. Sněmovna schválila změnu, která umožní důchodcům ukončit bez sankcí penzijní spoření založené před rokem 2023. Reaguje tím na dřívější zrušení státních příspěvků k penzijnímu spoření pro lidi v penzi, píše ČTK. Seniori tak budou moci peníze vybrat dříve, aniž by přišli o své úspory.
2: Mistrovství světa v hokeji.
3: Playoff mají před sebou čeští hokejisté na mistrovství světa ve Švýcarsku. Postoupili do čtvrtfinále a led ve Friburgu změní za led v Curychu. Na něm se střetnou o postup do semifinále ve čtvrtek od 16 hodin 20 minut s Finskem. Uvidíme, kdo z koho.
5: Facebook Rádio Metropole. Fotky, videa, zábava. To je Facebook Rádio Metropole. Připoj se, lajkuj, sdílej.
2: Rádio Metropole. To na sebe.
6: Před námi mírné ochlazení. Ve čtvrtek teploty spadnou na 20 stupňů. Nejvyšší teploty se potom

0: pátek, kdy teploty opět vyšplhají na 25 a podobně naměříme i během víkendu. Ten by ale měl přinést vyšší oblačnost, dešťové přehánky a v neděli taky bouřky.
1: Čeká vás rekonstrukce? Pak si nechte poradit od rodinné firmy JK Kamen. Kvalitní kamenné koberce a poctivé zednické práce. JK Kamen.cz.
2: Rádio Metropole.
1: Víc muziky, víc energie. Víc energie.

0: pomáhají tam, kde je to nejvíc potřeba a dělají to s naprostou samozřejmostí. Olomoucký kraj opět ocení výjimečné osobnosti a organizace ze sociální oblasti. www.cenykraje.cz Nominujte své favority na ceny pro lidi se srdcem na dlani. Stačí vyplnit formulář na webu cenykraje.cz a to nejpozději do konce května. Dejte šanci zazářit těm, kteří si to zaslouží. www.cenykraje.cz
1: Top of the Pop.
2: Top of the Pop.
1: Radio Metropole. Top.

0: Co se tady děje?
1: Co se chystá?
2: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
3: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
2: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
4: Píše se rok 1141, od vsi k městu. Příběh Prostějova, 885 let historie, začíná právě teď. Buďte u toho.
5: Tisíce růží v plném rozkvětu. Festival vyznání růžím v olomouckém Rozáriu už 6. a 7. června. Letošní ročník s podtitulem Sběratelé růží nabídne art, beauty, pohybovou i prodejní zónu i bohatý doprovodný program. Přijďte si užít začátek léta a jedinečnou atmosféru mezi růžemi.
6: Už jsi slyšel o jezírkách Banat?
7: Jo, Banat, mají tam super jezírka. Navíc mají nejlepší granule v okolí, asi vždycky tak pochutnám.
6: A víš co, mají i vlastní e-shop, rychlý nákup, skvělý sortiment a ty ceny.
7: To zní dobře, úplně mě to zahřálo u ploutve. Jezírka Banat je největší specializovaná prodejna a e-shop zahradních jezírek.
6: Jsme tu pro vás již 20 let.
7: Jezírka Banat.cz.
8: Prázdninové kempy v akvaparku Olomouc pro malé průzkumníky od 3 do 7 let a mladé záchranáře od 8 do 14 let. Děti čekají skvělé chvíle s kamarády a na každý den je připraven bohatý program. Zajištěna je celodenní strava i pitný režim. Přihlaste děti na sportovní kempy akvaparku Olomouc.
9: Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
10: Cyrilovy brambůrky, různé druhy, 100 gramů za 17,90 a Pilsner Urquell světlý ležák půl litru za 25,90 až do 2. června.
9: Kaufland.
11: Co mají elektrikáři, kurýři a vůbec řemeslníci společné? Peugeot Boxer. Ať už potřebujete místo na paletu, štafle nebo spoustu zásilek, Boxer nabízí prostor a variabilitu přesně pro vaši práci. A teď navíc se zárukou na 5 let nebo 200 000 kilometrů. Peugeot Boxer. Spolehlivý parťák už od 499 000 bez DPH.
12: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Trvanlivé mléko, litr s apkou za 8,90. A svianský más, půl litru, jen za 10,90. Albert. Dle srovnání k 25.
13: Chcete si sednout tady? Nebo asi spíš na zahrádce?
14: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
15: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
16: Město Přerov vás zve tuto neděli do parku Michalov na dětský den plný aktivit. Čekají vás kreativní dílničky, malování na obličej, klaunská a balonková show a chybět nebude ani vystoupení Eli a Toma a koncert Matěje Plška. Tak se za námi tuto neděli zastavte do Přerova a užijte si s námi dětský den.
17: Metro Retro. Metropolis.

0: talk about.
1: To nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
2: Vítáme vás v naší galaxii filmů a sondu mezi novinkami vypouštíme s naším filmovým expertem Radkem Kreuzigrem z Multiplexu Premier Cinemas. Radku, ahoj, jaké jsou nové tituly v moravských kinech tohoto týdne?
3: Ahoj Lukáši, srdečně zdravím posluchače. Začnu velmi napínavým sci-fi thrillerem Backrooms, které vás absolutně vtáhne. Představte si, že objevíte za stěnou prostor, o kterém jste neměli tušení, že tam je. A jakmile začnete prostor procházet, začne vás toho mrazit.
4: That's what I'm trying to figure out. I've been here every night since I found the place and I still barely scratched the surface. I just take it slow.
3: U napětí ještě zůstanu. V psychothrilleru Posedlost plachý hrdina Bear najde artefakt, který mu splní jedno přání. A to je, aby ho jeho kamarádka Nikki milovala nejvíc na světě. Velmi brzy ale začne litovat, protože láska, kterou je zahlcen, je až zničující a stala se z ní posedlost.
5: Ty kusie, však díky němu jsme tady. Všechno zařídil on.
3: A tento týden ji odlehčíme. Nejdřív zvolna. V komedii ze série Tomáše Magnuska Bastardi s podtitulem Kde je Majer? Tahle komedie je svérázná. Navazuje na předchozí díl z roku 2023 s podtitulem Reparát. Takže pokud máte Bastardi rádi, tak si tohle pokračování určitě nenechte ujít.
5: Mrd.
6: Jste neviděli Cigána kabrioletu?
7: Ne kabriolet, ne kabriolet.
3: Na úplně pohodovou vlnu se naladíte ve hravé, vtipné a až dojemné komedii Pět švestek. Vznikla v režii Jana Svěráka, do hlavních rolí byl obsazen například Oldřich Kaiser nebo Dana Sislova. Pětice přátel se na stará kolena vydává na plavbu na lodi, aby ještě jednou zažili západ slunce v odlehlé zátoce. Pro takový výlet ale nemají žádné pochopení jejich vlastní děti.
8: Není divu, že se za naše staré životy nechtěla žádná pojišťovna zaručit.
3: No a nakonec zvu do kina i děti. Přijďte se podívat na animák Mrzutá rybka. V něm si pan ryba v hloubce a tichu oceánu užívá svůj klid a nehodlá na tom nic měnit. Jenže okolnosti ho donutí a on nakonec zjišťuje, že změna není žádnou hrozbou, ale šancí na pořádné dobrodružství.
9: Byl jsem velmi mrzutá rybka, dokud jsem nepotkal tebe.
2: Thrillery Backrooms a Posedlost, komedie Bastardi i Pět švestek a animák Mrzutá rybka jsou filmové novinky tohoto týdne v moravských kinech, o kterých jsme si povídali s naším filmovým expertem Radek Kreuziger z Multiplexu Premier Cinemas. Děkujeme.
3: Přeji všem krásné jarní dny a děkuji za rozhovor, Lukáši.
1: To nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání. Radio Metropole.
10: Radio Metropole.
11: Metr čtvereční reality aktuálně. Byty Litovel Severní hlásí posledních 17 bytů na prodej. Už neváhejte. Bytylitovel.cz

0: www.kauflandermajales.cz.
1: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
2: Vyberte si třeba nektarinky kilo za 49,90 a rajčata Miniroma 250 gramů za 19,90 až do 2. června.
1: Čerstvé jako z Kauflandu.
3: Týnecká stodola a tvaruškové hody spojené s kácením máje. Tuto sobotu ve Velkém Týnci. Čeká vás bohatý program pro děti a dospělé, tvaruškové speciality, zábavné dětské atrakce i Luna Park, mobilní farma a taky kapely Schovanky, Věrovanka i Prague Queen Revival. Zámecká zahrada, Velký Týnec u Olomouce.
4: Když stavíte dům, tak je dobré myslet na zadní vrátka, ale taky na okna a dveře. Ty od nás jsou v pohodě. VPO Protivanov. VPO.cz.
5: Základní umělecká škola Moravská Třebová vás zve tuto sobotu odpoledne na zámek na 23. ročník festivalu Moravsko-Třebovské arkády. Čeká vás skvělý program. Vystoupení žáků školy a hudební skupiny Slza, Verona, Foton a Kabát Tribute. Těšíme se na vás v Moravské Třebové na zámku.
6: Léto. Slunce. Plavky v Kik. Pro celou rodinu už od 99 korun. Víc pro každý den. A pro zvláštní momenty. Právě teď ve vaší prodejně. KIK. Víc než si myslíte.
7: Ochutnejte armádní pokrmy napříč staletími. Co se vařilo před bitvou? Jak vypadala polní kuchyně a život v táboře? Přijďte tuto sobotu na Festival vojenských kuchyní do vlastivědného muzea v Olomouci. Setkáte se s nadšenci v dobových uniformách. Více na webu vlastivědného muzea.
8: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuře v ceně 59,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 24,90. A gambrinus desítka originál v multipeku 6x5 litru za 94,90. Lidl, to se vyplatí.
9: Přijďte oslavit svátky města Olomouce v pátek 5. a v sobotu 6. června. Přidejte se do historického průvodu, zatančete si pod hvězdnou oblohou, užijte si zábavný program pro celou rodinu i večerní open air koncert. Více na svátkyměsta.olomouc.eu.
10: Rádio Metropole.
11: Olomouc 92 a Mohelnice 103.7 FM.

0: Radio Metropole.
1: OK, teď info, co se děje, jak bude a co na cestách. Posloucháš Radio Metropole.
0: Metropole.
1: Bylo 7 hodin.
2: Podlaha, kterou si zamilujete. Co třeba nadčasové dřevo od Janků podlahy. Komplexní servis již 30 let v Olomouci. Janků podlahy.
1: Radio Metropole. Olomoucký report.
3: Máme tu pro vás zprávy, pojďte si je poslechnout. Je čtvrtek 28. května. Špičková srdeční medicína v Olomouci. Kardiochirurgové ve fakultní nemocnici Olomouc mají nový přístroj pro přesné měření průtoku krve v cévách. Pomáhá jim lépe určit místo pro zavedení srdečního bypassu pro snížení rizika infarktu.
1: Místní rádio, místní zprávy.
3: QR kód na hřbitově v Šumperku. Návštěvníci hřbitova ho najdou na městské hrobce. Po jeho načtení telefonem se jim zobrazí seznam a základní údaje o lidech, kteří zde byli pochováni na náklady města. Množství těchto sociálních pohřbů v Šumperku narůstá. Loni vzrostlo o 2/3. Městská hrobka slouží jako pietní místo pro ukládání úren lidí, o jejichž pohřeb se neměl kdo postarat. QR kódem město uchovává jejich památku. Milník pro digitální občanku v Česku. Aplikaci e-doklady už si tu aktivoval 1 000 000 lidí. Doklady v mobilu si v současnosti pořizuje zhruba 5 000 nových uživatelů týdně a přijímá je skoro 50 000 ověřovatelů. Jedním z největších testů funkčnosti e-dokladů byly loňské sněmovní volby. Při nich však došlo ke kolapsu ověřovacího systému. Letošní komunální volby už mají být podle ČTK v tomto ohledu bez potíží.
1: Sport.
3: Vítězství českého týmu na úvod mistrovství Evropy v malém fotbale v Bratislavě. Čeští reprezentanti si na úvod turnaje poradili s Portugalci 5-2 a už vyhlížejí další mač v Malé Kopané. V pátek v 17:30 nás čeká Izrael.
1: Radio Metropole, co na sebe.
4: Naše děti po škole zmizí ven a vrátí se až večer, protože v tomto počasí by byla škoda sedět doma. Víme, jak bude. Dnes i zítra jasno anebo polojasno. Dnešní teploty 20 až 24, zítra 23 až 26. A jaký má být víkend? V sobotu oblačno anebo zataženo, přehaňky 23 až 26 stupňů, v neděli mraky a 23 stupňů Celsia.
1: Radio Metropole za volantem.
4: Jarní počasí nás za volantem nutí i dost stříkat. Hmyz, pyl, nečistoty, to všechno odstraní ostřikovače čelního skla. A pro zajímavost, víte, k čemu slouží ostřikovače světlometů? Aby světlo ze špinavých čoček neoslňovalo protijedoucí řidiče. Modernější auta už si hladinu ostřikovačů v nádržce hlídají sama a přesto doporučujeme pravidelně hladinu kontrolovat a doplňovat. Ranní provoz v Olomouci, u Ničově, ve Valmezu i ve Svitavách teď bez nehod a policie kontroluje mezi Přerovem a Lipníkem u Seku, i mezi Přerovem a Olomoucí u odbočky na Žeravice. Moravské cesty dobře známe, ranní dopravu každých 30 minut máme.
5: Kačmáček, prodej a servis vozů Ford, KGM a Peugeot Professional. Také servis značek Fiat, DS, Citroen, Peugeot a Opel. Kačmáček, Olomouc, Bystrovany.
1: Radio Metropole. Víc muziky, víc energie. Víc energie.

0: Dnešní den.
1: Beraním dneska můžete očekávat samé dobré zprávy. Býci, vy zase doslova přitahujete radostné události. Blíženci, u vás se stojí ve frontě na tu nejlepší energii. Raci, nechte promluvit rozum i srdce. Lvi, buďte otevření novým způsobům komunikace. Pany, vy pokud možno mějte větší trpělivost. Váhy, stanovte si jasné hranice a naučte se říkat dost. Štíři, ve svém oboru jste jedničky a všichni to moc dobře ví. Střelci, dneska klidně dejte na svůj první dojem. Kozorozi, chce to trochu víc empatie, zapracujte na sobě. Vodnáři, zjistíte, co je zásadní pro vaše další fungování. A co my ryby, už se moc těšíme, jak dneškem proplujeme s úsměvem na rtech.
0: Tak co? Spokojenost? Rádio Metropole. Tvoje hvězdy, tvůj horoskop, tvoje rádio.
2: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší premiéru číslo 3. Nová Toyota RAV4, nejmodernější a spolehlivý hybrid a plug-in hybrid s výkonem až 309 koní. Pořiďte si ji během Toyota týdne 1. až 6. června. Vaše Toyota. Navštivte nás v autosalonu Toyota T-Motor Olomouc, Pavlovická 274/4, nákupní park Bělidla, t-motor.cz.
3: Výstava Živé pasti ve sbírkových sklenících ve Smetanových sadech představí pestrý svět masožravých rostlin. Prodejní výstava nabídne možnost rostliny zakoupit i získat rady k jejich pěstování. Od 23. května do 7. června v Olomouci.
4: Horko se blíží. Buďte připraveni s klimatizací od Elektro Olomouc. Zajistíme profesionální návrh, montáž i servis. Užijte si léto v chládku a zimu v teple s klimatizací od Elektro Olomouc. Více info na elektroolomouc.cz.
5: Moravské divadelní léto od 14. do 26. června letos nově v letním kině Olomouc. Divadlo v srdci města. Příběhy, které vás pohltí a chvíle, na které se nezapomíná. Sluha dvou pánů. Noc na Karlštejně, koncert Moravské filharmonie s Jiřím Kornem a Evou Burešovou nebo také Pražské divadlo Kalich. Lístky koupíte na webu moravskedivadelniléto.cz nebo v pokladně divadla. Jeviště nekončí oponou, ale noční oblohou.
6: Zajímá vás, jak by vypadal váš život s elektromobilem? Zapůjčte si jeden z našich elektrických modelů, Škoda Enyaq nebo Škoda Elorok, a vyzkoušejte si je na víkend, týden nebo klidně 14 dní. Škoda Explore. Vaše cesta k elektromobilitě.
7: Porsche Olomouc Horní Lán. Váš autorizovaný prodejce vozů Škoda. Porsche-olomouc.cz.
8: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například Pierrot, smetanový jogurt, různé druhy za 9,90. Biboj, šunka nejvyšší jakosti 100 gramů za 21,90. A kmotr, lovecký salám 480 gramů za 89,90. Až do 2. června. Kaufland.
9: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
10: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
11: Ahoj! Tak nám v Česku padly skoro 3 miliardy v Eurojackpotu. Neuvěřitelný, co? Tak na nového miliardáře. Eurojackpot.
12: Víc prostoru pro rodinu. Víc jistoty na...

0: než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuře v ceně 59,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 24,90. A Gambrinus desítka originál v multipeku 6x0,5 litru za 94,90. Lidl, to se vyplatí.

0: rozhodlování se teď v Alpách ozývá jen dunění bruslí a rány hokejek. Světová elita si to rozdává o titul a my tuhle hokejovou party sledujeme za tebe, abys byl neustále v obraze a v rytmu. Posloucháš Radio Metropole, tohle je nejčerstvější infoservis z hokejového mistrovství.
1: Mistrovství světa v ledním hokeji. Infoservis.
2: Končí legrace, dnes se bude lámat chleba a možná i nějaká ta hokejka. Česko po základní skupině hraje čtvrtfinále v Curychu a proti nám stojí pořádně rozjetý soupeř. Finové, ti vyhráli 6 ze 7 zápasů a bookmakers je pasují v tomto matči do role favoritů. Jenomže my dobře víme, že právě ta role outsidera umí Čechy zdravě vyhecovat a dneska musíme týmu ze země prošpikované saunami pořádně přitopit. Jak dopadl ten poslední duel s Finskem na mistrovství světa? Bylo to 2 roky zpátky v Praze a to jsme vyhráli. Na nájezdy.
3: Kapitán Roman Červenka může rozhodnout. Je to tady! Česko vítězí 1-0!
2: Dnes se hraje už od 16:20. Tak co myslíte, půjdeme turnajem dál?
1: Výsledky, zajímavosti i program šampionátu. To je infoservis z mistrovství světa. Každý den na tomto rádiu.
4: Malují se vlajky, kuchyň voní. Malitas, mouka a těstoviny z Věrovan. Chuť, která spojuje v jeden tým. Malitas, fandíme s vámi, fandíme Česku.
5: Toužíte po svobodě na cestách? U Himer Moravia vám půjčíme nové či zánovní obytné vozy a karavany pro 2 až 5 osob. Ideální na dovolenou, víkend i spontánní road trip. Rezervace jednoduše online na himer-moravia.cz. Bude nám ctí stát se vaším parťákem na cestách.
6: Bylo nebylo, na jednom kopečku u velikého města byla veliká zahrada. A v té zahradě spousta zvířátek a také království pohádek.
7: Pohádkový víkend dětí v Zoo Olomouc.
6: Ano, potkáte se s princeznou, vodníkem, karkulkou a dalšími pohádkovými bytostmi. Pohádkový víkend dětí v Zoo Olomouc již tento víkend.
7: V Zoo Olomouc tento víkend patří dětem a pohádkám.
8: Hola, tak už je to tady. Každý čtvrtek vychází nový týdeník Hanák. Najdete ho ve své trafice a dalších prodejních místech.

0: televizním programem. Regionální noviny Hanák vychází vždy ve čtvrtek.
1: Ať už se vydáte na cesty kamkoliv, cestování ve vozech Subaru vás nadchne. Vydejte se na nové cesty s námi. Trendcar. www.trendcar.cz.
2: Na Luskni.cz to jede. Vyber si koloběžku, mobil, příslušenství nebo spotřebiče.
3: Objednej a už to letí. Luskni.cz.
4: Je konec, víc už spolu nezažijem. Je to vrak, ale Kivek v Mladějovicích u Štenberka mi za něj dá 3 000 korun. Vezu kompletní autovrak na tuto pobočku a Kivek se o vše postará. Kivek s měkkým I a dvojitým B, C, Z.
5: Alika Čelčice u Prostějova vás zve tento čtvrtek na Alika Open Day. Čeká vás odpoledne plné zážitků. Přijďte a užijte si zábavu na Alika Open Day.
6: Když stavíte dům, tak je dobré myslet na zadní vrátka, ale taky na okna a dveře. Ty od nás jsou v pohodě. VPO Protivanov. vpo.cz.
7: V Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
8: Cyrilovy brambůrky, různé druhy, 100 gramů za 17,90 a Pilsner Urquell světlý ležák půl litru za 25,90 až do 2. června.
7: Kaufland.
9: Léto volá. Z hybridy od Autokubíček projedete dovolenou s minimální spotřebou. Prodej vozů Renault a Dacia a špičkový servis v Šumperku i Olomouci. Užijte si radostný výlet bez starostí. Více na autokubíček.cz.
10: Vyhrajte s Lidlem jednu ze 150 tankovacích karet Tankarta Easy do nejširší sítě čerpacích stanic Orlen v hodnotě 2500 korun. Stačí nakoupit v Lidlu v minimální hodnotě 750 korun, u pokladny naskenovat aplikaci Lidl Plus a jste automaticky ve slosování. Každý nákup nad 750 korun znamená další účast ve slosování. Lidl, to se vyplatí.
11: Slyšíte? To je dokonalost. Udržte své Audi v kondici. Autorizovaný servis v Porsche Olomouc Horní Lán. Ta nejlepší péče pro váš vůz.
12: Jsme tvoji hudební kámoši, kteří ti dělají společnost, ať už jsi kdekoliv. OK, automatické hudební streamy jsou fajn, ale my ti občas i něco řekneme. A to se cení.
13: Radio Metropole.

0: Rádio Metropole.
1: OK, teď info, co se děje, jak bude a co na cestách. Posloucháš Rádio Metropole.
0: Metropole.
1: Bylo 8 hodin.
2: Rádio Metropole. Olomoucký report.
3: Jdeme na další zprávy. Je čtvrtek 28. května. Řidič je opatrně v ulicích Olomouce. Dnes bude na ulicích Dlouhá, Stupkova, na Vozovce, Horní náměstí a Junácká probíhat měření nejvyšší povolené rychlosti strážníky městské policie Olomouc. Ti apelují na řidiče, aby dodržovali povolenou rychlost a vyvarovali se tak přestupkového jednání a zejména přispěli svým chováním ke zvýšení bezpečnosti v silničním provozu. Obdobné akce budou strážníci opakovat i v následujícím období. Montáž nové bezbariérové lávky pro pěší a cyklisty přes Svitavu v Blansku začala. 30-tunový ocelový kolos propojí nákupní zónu Poříčí se sportovním ostrovem. Stavba vyjde na necelých 16 milionů korun a hotová bude do 2 měsíců. Nové velké parkoviště slouží řidičům. V Modré na Uherskohradišťsku má asi 100 míst. Využijí ho návštěvníci Archeoskanzenu i poutníci, kteří míří do blízkého Velehradu.
4: Hlavně máme problémy jak na Modré, tak

0: na Velehradě s parkováním autobusů a zejména při poutních dnech na Velehradě a větších slavnostech na Velehradě není možné vypouštět lidi při kývadlové dopravě, kdy jede jeden autobus za druhým bezpečně. Takže to parkoviště je nejen parkoviště pro osobní auta a parkoviště pro autobusy, ale současně je to jakýsi kruháč, kde ty autobusy při poutí najíždí jeden za druhým a vypouští lidi, tak jak se podle předpisů musí.
1: Říká starosta Modré na Uherskohradišťsku Miroslav Kovářík. Poslanci vybírají nového ombudsmana. V prvním kole volby nového veřejného ochránce práv nevybrali, ale ve druhém kole patrně příští týden budou rozhodovat mezi právničkou kanceláře veřejného ochránce práv Evou Kostolanskou a někdejší zmocněnkyní pro lidská práva Klárou Šimáčkovou Laurenčíkovou. Sport. Velká fotbalová posila z Olomouce do pražské Slavie. Ze Sigmy do Slavie odchází 27-letý slovinský křídelník Daniel Šturm. Ten podepsal smlouvu do roku 2030. Hanáci za něj mohou podle ČTK získat i 120 milionů korun.
2: Facebook Rádio Metropole. Fotky, videa, zábava. To je Facebook Rádio Metropole. Připoj se, lajkuj, sdílej.
3: Rádio Metropole. To na sebe.
4: Zmrzka dnes bude ze stánků na naší Moravě mizet rychlostí světla. Jakou ptichutí si zpříjemníte dnešní slunečné počasí? Víme, jak bude. Má být jasno anebo polojasno 20 až 24 stupňů. Slunce také zítra i v pátek jasno anebo polojasno. Teploty 23 až 26 stupňů Celsia. A co se rýsuje na víkend? Sobotní teploty 23 až 26, oblačno nebo zataženo přehaňky. V neděli taky mraky a teploty u 23 stupňů Celsia.
5: Čeká vás rekonstrukce? Pak si nechte poradit od rodinné firmy JK Kamen. Kvalitní kamenné koberce a poctivé zednické práce. JK Kamen.cz.
3: Rádio Metropole. Za volantem.
4: Blesková doprava z Přerova, také z Rájce Jestřebí a nebo ze Šumperska. V Přerově bouračka dvou osobáků na kruháči ulice Čechova. Osobák srazil cyklistu na výjezdu z Rájce Jestřebí na Kuničky a policie pomáhá a chrání teď v Šumperku na Uničovské ulici. A právě na Šumpersku pozor na cyklozávod Míru. První etapa závodu Míru odstartuje dnes ve 14:00 povede z Jeseníku do Šumperka. Podrobnosti, uzavírky i zákazy zastavení spojené právě se závodem Míru průběžně monitoruje web report.cz.
3: Víc muziky, víc energie.

0: Dělat pro své okolí víc, než ukládá zákon. To je podstata společenské odpovědnosti. Olomoucký kraj zahajuje již 6. ročník prestižní ceny hejtmana za společenskou odpovědnost. Jste aktivní podnik, firma, živnostník, obec nebo nezisková organizace? Pak hledáme právě vás. Staňte se inspirací pro ostatní v CSR oblasti. Veškeré informace a přihlášku najdete na webu cenykraje.cz. Ukažte, že odpovědné chování v našem kraji pomáhá tvořit lepší budoucnost. Těšíme se na vaši účast v roce 2026. www.cenykraje.cz.
1: Top of the Pop.
2: Top of the Pop.
1: Radio Metropole.

0: Metropole právě dnes.
1: Máme čtvrtek 28. května a svátek slaví každý Vilém. 85. narozky má zpěvačka Pavlína Filipovská. O 10 let mladší je herec Svatopluk Skopal. A dnes dostává narozeninové dárky i pouhých 152 cm vysoká zpěvačka z Austrálie Kylie Minogue. A dnešní nejlepší oběd, sváča, večeře nebo dobrota na grilu? Hambáč! Na 28. květen připadá Národní den hamburgerů. Užijte si čtvrtek a hlavně, ať vám nevyhládne.
0: Metropole právě dnes.
2: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
3: Vyberte si třeba nektarinky kilo za 49,90 a rajčata Miniroma 250 gramů za 19,90 až do 2. června.
2: Čerstvé jako z Kauflandu.
4: Olomoucký report CZ.
5: Pořád se něco děje.
4: A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report CZ.
6: A nyní v moderním designu na novém přehlednějším webu s ještě více informacemi.
5: Report CZ. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.
7: Uničovské kulturní léto 2026. To je spousta skvělé hudby a té nejlepší zábavy. Zahajujeme 11. a 12. června v městském parku v Uničově. Olympic, No Name, Proteus, Komunál a Doga. 2 dny hudby, hvězd a skvělé atmosféry. Předprodej a další info na mkz.uničov.cz.
8: Scháníte prověřený ojetý vůz. Dveře máte v Dasfeld Auto vždy otevřené. Už přes 20 let nabízíme kvalitní služby a profesionální přístup. Najdete u nás širokou škálu prověřených vozů, včetně elektromobilů a hybridů za férové ceny. Navštivte dasfeldauto.cz. Dasfeld Auto. Prověřené ojeté vozy.
9: Město Přerov vás zve tuto neděli do parku Michalov na dětský den plný aktivit. Čekají vás kreativní dílničky, malování na obličej, klaunská a balonková show a chybět nebude ani vystoupení Eli a Toma a koncert Matěje Plška. Tak se za námi tuto neděli zastavte do Přerova a užijte si s námi dětský den.
10: V Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
11: Cyrilovy brambůrky, různé druhy, 100 gramů za 17,90 a Pilsner Urquell světlý ležák půl litru za 25,90 až do 2. června.
10: Kaufland.
12: Léto? Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pusťte k vodě. Doktor Max.

0: nejlepší. Jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
1: Vítáme vás v naší galaxii filmů a sondu mezi novinkami vypouštíme s naším filmovým expertem Radkem Kreuzigrem z Multiplexu Premier Cinemas. Radku, ahoj, jaké jsou nové tituly v moravských kinech tohoto týdne?
2: Ahoj Lukáši, srdečně zdravím posluchače. Začnu velmi napínavým sci-fi thrillerem Backrooms, které vás absolutně vtáhne. Představte si, že objevíte za stěnou prostor, o kterém jste neměli tušení, že tam je. A jakmile začnete prostor procházet, začne vás toho mrazit.
3: That's what I'm trying to figure out. I've been here every night since I found the place and I still barely scratched the surface. I just take it slow.
2: U napětí ještě zůstanu. V psychothrilleru Posedlost plachý hrdina Bear najde artefakt, který mu splní jedno přání. A to je, aby ho jeho kamarádka Nikki milovala nejvíc na světě. Velmi brzy ale začne litovat, protože láska, kterou je zahlcen, je až zničující a stala se z ní posedlost.
4: Ty kusie, že díky němu jsme tady, všechno zařídil on.
2: A tento týden ji odlehčíme. Nejdřív zvolna. V komedii ze série Tomáše Magnuska Bastardi s podtitulem Kde je Majer? Tahle komedie je svérázná. Navazuje na předchozí díl z roku 2023 s podtitulem Reparát. Takže pokud máte Bastardi rádi, tak si tohle pokračování určitě nenechte ujít.
4: Mor.
5: Co je? Jste neviděli cigána kabrioletu?
6: Ne kabriolet, ne kabriolet.
2: Na úplně pohodovou vlnu se naladíte ve hravé, vtipné a až dojemné komedii Pět švestek. Vznikla v režii Jana Svěráka. Do hlavních rolí byl obsazen například Oldřich Kaiser nebo Dana Sislova. Pětice přátel se na stará kolena vydává na plavbu na lodi, aby ještě jednou zažili západ slunce v odlehlé zátoce. Pro takový výlet ale nemají žádné pochopení jejich vlastní děti.
7: Není divu, že se za naše staré životy nechtěla žádná pojišťovna zaručit.
2: No a nakonec zvu do kina i děti. Přijďte se podívat na animák Mrzutá rybka. V něm si pan ryba v hloubce a tichu oceánu užívá svůj klid a nehodlá na tom nic měnit. Jenže okolnosti ho donutí a on nakonec zjišťuje, že změna není žádnou hrozbou, ale šancí na pořádné dobrodružství.
8: Byl jsem velmi mrzutá rybka, dokud jsem nepotkal tebe.
1: Thrillery Backrooms a Posedlost, komedie Bastardi i Pět švestek a animák Mrzutá rybka jsou filmové novinky tohoto týdne v moravských kinech, o kterých jsme si povídali s naším filmovým expertem Radek Kreuziger z Multiplexu Premier Cinemas. Děkujeme.
2: Přeji všem krásné jarní dny a děkuji za rozhovor, Lukáši.
0: To nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání. Radio Metropole.
9: Radio Metropole.
10: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
11: Vyberte si třeba nektarinky kilo za 49,90 a rajčata Miniroma 250 gramů za 19,90 až do 2. června.
12: Čerstvé jako z Kauflandu.
13: Ve dnech 29. a 30. května se uskuteční oblíbený prostě festival dobrého jídla, který nabídne pestrou přehlídku chutí, vůní a kulinářských zážitků pro širokou veřejnost. V 10 zapojených restauracích, kavárnách a vinárnách nalezneme výborná menu, doplněná o kulturní jednohubky, které pohladí i naši duši. Milujete-li dobré jídlo, kulturu a poznávání nových lidí a míst, nenechte si gastrofestival ujít.
14: Prostě festival dobrého jídla už 29. a 30. května v Prostějově.
15: Ať už se vydáte na cesty kamkoliv, cestování ve vozech Suzuki vás nadchne. Vydejte se na nové cesty s námi. Trendcar. www.trendcar.cz.
16: Přijďte oslavit svátky města Olomouce v pátek 5. a v sobotu 6. června. Přidejte se do historického průvodu, zatančete si pod hvězdnou oblohou, užijte si zábavný program pro celou rodinu i večerní open air koncert. Více na svátkyměsta.olomouc.eu.
17: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Royal Crown Cola slazená třtinovým cukrem nebo Targa za 26,90. Birel jedinečnou chuť nenahradíš. Půl litru za 18,90. A Milka zmrzlina různé druhy za 36,90. Až do 2. června. Kaufland.
18: Ochutnejte armádní pokrmy napříč staletími. Co se vařilo před bitvou? Jak vypadala polní kuchyně a život v táboře? Přijďte tuto sobotu na Festival vojenských kuchyní do vlastivědného muzea v Olomouci. Setkáte se s nadšenci v dobových uniformách. Více na webu vlastivědného muzea.
19: Když stavíte dům, tak je dobré myslet na zadní vrátka. Ale taky na okna a dveře. Ty od nás jsou v pohodě. VPO Protivanov. vpo.cz
14: TV Morava, televize Olomouckého kraje. TV Morava, regionální zpravodajství a tématické pořady. TV Morava, vaše přátelská televize. www.tvmorava.cz
0: Posloucháš?
9: Radio Metropole.

0: Generace lidí poslouchají to samé, co ty. Enjoy!
1: Metropole.

0: Radio Metropole.
1: OK, teď info, co se děje, jak bude a co na cestách. Posloucháš Radio Metropole.
0: Metropole.
1: Bylo 9 hodin.
2: Podlaha, kterou si zamilujete. Co třeba nadčasové dřevo od Janků podlahy. Komplexní servis již 30 let v Olomouci. Janků podlahy.
1: Radio Metropole. Olomoucký report.
3: Informace pro vás, ať máte přehled. Lidé v Olomouci pomohli vědě. Olomouc se poprvé zapojila do celosvětové výzvy City Nature Challenge, která zkoumá přírodu ve městech. 107 nadšenců pomocí apky iNaturalist vzmapovalo přes 500 druhů organismů v Olomouci. Podrobnosti o výzkumu má aktuálně web report.cz.
0: Místní rádio, místní zprávy.
3: Je čtvrtek a k dostání je nové číslo týdeníku Hanák. Nese aktuality o projektu nové rozhledny na Velkém Kosíři na pomezí Olomoucka a Prostějovska. Řeší také zvýšení cen vstupu do akvaparků a na koupaliště na Hané. Tato a další témata v novém čísle týdeníku Hanák. Regionem se proženou mladí cyklisté. Olomoucký a Moravskoslezský kraj je dějištěm 13. ročníku závodu míru závodníků do 23 let. Čeká je přes 500 kilometrů jízdy a převýšení asi 10 000 výškových metrů. Peloton vyrazí z Jeseníku, prověří ho kopce kolem Rýmařova. Absolutní vrchol přijde ve třetí etapě s výjezdem na Dlouhé Stráně a poslední šanci na zvrat pak nabídne finálová etapa z Krnova do Šternberka. První 112 km dlouhá etapa Jeseník-Šumperk startuje dnes ve 14 hodin. Postihy za domácí násilí na dětech. Do připomínkového řízení míří novela občanského zákoníku, dle níž mají do budoucna opatrovnické soudy řešit možnost zbavení rodičovské odpovědnosti kvůli domácímu násilí. Jak píše ČTK, násilný rodič by podle novely přišel o možnost rozhodovat o dítěti v zásadních věcech, jako je bydlení či výběr školy. Omezil by se i jeho kontakt s dítětem. Ovšem placení výživného by mu zůstala. Uvidíme, zda se zákon zavede.
0: Sport.
3: Fotbalisté Slovácka vykročili k setrvání v první lize. V úvodním utkání baráže o první ligu zvítězili nad druholigovým Artisem Brno 4-1. Odveta zápasu je v plánu v neděli ve 13 hodin na stadionu v Uherském Hradišti.
1: Radio Metropole, to na sebe.
4: Naše děti po škole zmizí ven a vrátí se až večer, protože v tomto počasí by byla škoda sedět doma. Víme, jak bude. Dnes i zítra jasno anebo polojasno. Dnešní teploty 20 až 24, zítra 23 až 26. A jaký má být víkend? V sobotu oblačno anebo zataženo, přehaňky 23 až 26 stupňů, v neděli mraky a 23 stupňů Celsia.
1: Radio Metropole za volantem.
4: Policie v Olomouci je v Hranicích a nehoda ve Valmezu. Víme, jak se jezdí tady. Jste připoutaní, nemáte telefon u ucha a rychlost je optimální. Na to se teď zaměřují policejní hlídky v Olomouci u nádraží na Jeremenkově ulici, hlídají také v Hranicích na Bělotínské a ve Valmezu se po bouračce vyplňují nehodové formuláře teď na ulici Sokolovská. Moravské cesty dobře známe, ranní dopravu každých 30 minut máme.
0: Kačmáček, prodej a servis vozů Ford, KGM a Peugeot Professional. Také servis značek Fiat, DS, Citroen, Peugeot a Opel. Kačmáček, Olomouc, Bystrovany.
1: Radio Metropole. Víc muziky, víc energie.

0: tebe. Aplikace bez legrace.
1: Ahoj, posloucháš Radio Metropole, víc muziky, víc energie a jestli rád fotíš mobilem, tak tahle novinka tě bude bavit. Na Radio Metropole už jsme rozebírali focení pro jablíčkáře a dneska neseme focení pro uživatele Androidu. Společnost Samsung totiž zpřístupňuje pokročilé funkce fotoaparátu i pro levnější telefony a tablety. Doteď byly speciální možnosti nastavení hlavně výsadou vlajkových modelů. Ale teď už se dostávají i do telefonů střední třídy, tedy populárních Aček a také do tabletů Galaxy Tab. Stačí mít aktualizované

0: experimentuješ s fotkami, možná je čas podívat se po nové aktualizace. Rádio Metropole ti posílá další novinky ze světa apek a taky víc muziky, víc energie.
1: Apky pro tebe. To je podcast o topových apkách. Jedině na Metropoli.
2: Rádio Metropole.
1: A dopolední chill. Protože dopoledne je příliš krátké na nudnou music.
2: Metropole.

0: Pomáhají tam, kde je to nejvíc potřeba a dělají to s naprostou samozřejmostí. Olomoucký kraj opět ocení výjimečné osobnosti a organizace ze sociální oblasti. www.cenykraje.cz. Nominujte své favority na ceny pro lidi se srdcem na dlani. Stačí vyplnit formulář na webu cenykraje.cz a to nejpozději do konce května. Dejte šanci zazářit těm, kteří si to zaslouží. www.cenykraje.cz.
1: Tohle je Radio Metro.

0: Víc prostoru pro rodinu. Víc jistoty na cestách. Víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
1: Bylo nebylo, na jednom kopečku u velikého města byla veliká zahrada. A v té zahradě spousta zvířátek a také království pohádek.
2: Pohádkový víkend dětí v Zoo Olomouc.
1: Ano, potkáte se s princeznou, vodníkem, karkulkou a dalšími pohádkovými bytostmi. Pohádkový víkend dětí v Zoo Olomouc již tento víkend.
2: V Zoo Olomouc tento víkend patří dětem a pohádkám.
3: V Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
4: Cyrilovy brambůrky, různé druhy, 100 gramů za 17,90 a Pilsner Urquell světlý ležák půl litru za 25,90 až do 2. června.
3: Kaufland.
5: Co mají elektrikáři, kurýři a vůbec řemeslníci společné? Peugeot Boxer. Ať už potřebujete místo na paletu, štafle nebo spoustu zásilek, Boxer nabízí prostor a variabilitu přesně pro vaši práci. A teď navíc se zárukou na 5 let nebo 200 000 kilometrů. Peugeot Boxer. Spolehlivý parťák už od 499 000 bez DPH.
6: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová kýta bez kosti kilo za 69,90. A soličilo prosecco 3/4 litru jen za 59,90. Albert. Dle srovnání k 25.
7: Podnikáte? Tak něco podnikněte. S penězi, které vám leží na účtu. Sjednejte si spořicí účet Business a zhodnoťte své volné peníze. S výhodnou sazbou až 3,5% ročně. Sazba platí pro vklady až do 30 milionů korun. Komerční banka.
8: Co se tady děje?
9: Co se chystá?
10: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litru na 100 km.
11: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
10: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.

0: Posloucháš Rádio Metropole.
1: Metropole.
0: Bylo 10 hodin.
2: Rádio Metropole. Olomoucký report.
3: Zprávy pro vás právě teď na našich vlnách. Pojďte si je poslechnout. Velká prezentace sociální pomoci v Olomouci. Na Horním náměstí dnes až do 18 hodin najdeme veletrh sociálních služeb a Den pro rodinu. Svou činnost tu představí 47 organizací působících v sociální oblasti. Akci doprovodí rodinný program. Rekord v pojídání lívanců padl v Holešově. Známý Maxi Jedlík Jaroslav Němec tu na Street Food Festivalu spořádal za 5 minut 83 lívanců. Překonal tak dosavadní rekord 72 lívanců, který taktéž patřil jemu, píše o tom Deník.
1: Mistrovství světa v hokeji.
3: Veřejnou projekci čtvrtfinále mistrovství světa v hokeji mají připravenou v Přerově a Prostějově. Přerov plánuje na Masarykově náměstí program spojený se sledováním utkání Česko-Finsko dnes od 15 hodin a Prostějov nabídne projekci od 16 hodin na nádvoří Prostějovského zámku. Dnešní zápas na mistrovství světa v hokeji ve Švýcarsku je pro český nároďák klíčový. Ve čtvrtfinálovém střetu vyzvou naši hokejisté v Curychu výběr Finska, které bude podle expertů plnit roli favorita. Česko se Finy pokusí zaskočit. Zápas začíná v 16 hodin 20 minut. 4 hodiny a 41 minut bojoval o postup do třetího kola French Open elitní tenista prostějovského klubu Jakub Menšík s Argentincem Navonem a grandslamový zápas vyhrál. Jakub ovládl vyčerpávající střet 3-2 na sety a přestože pak potřeboval zdravotníky, bude hrát dál.
1: Facebook Rádio Metropole. Fotky, videa, zábava. To je Facebook Rádio Metropole. Připoj se, lajkuj, sdílej.
2: Rádio Metropole. Co na sebe.
4: Zmrzka dnes bude ze stánků na naší Moravě mizet rychlostí světla. Jakou ptichutí si zpříjemníte dnešní slunečné počasí? Víme, jak bude. Má být jasno anebo polojasno 20 až 24 stupňů. Slunce také zítra i v pátek jasno anebo polojasno. Teploty 23 až 26 stupňů Celsia. A co se rýsuje na víkend? Sobotní teploty 23 až 26, oblačno nebo zataženo přehaňky. V neděli taky mraky a teploty u 23 stupňů Celsia.
0: Čeká vás rekonstrukce, pak si nechte poradit o

0: rodinné firmy JK Kamen. Kvalitní kamenné koberce a poctivé zednické práce. JKKamen.cz
1: Rádio Metropole. Za volantem.
2: Víme, jak se jezdí tady, jarní počasí nás za volantem občas nutí i stříkat, hmyz, pyl, nečistoty, to všechno odstraňují ostřikovače čelního skla. Pro zajímavost, víte, k čemu slouží ostřikovače světlometů? Není to proto, aby světlomety byly čisté, kosmeticky čisté, ale je to proto, aby světlo ze špinavých čoček neoslňovalo protijedoucí řidiče. Modernější auta si už hladinu ostřikovačů v nádržce hlídají sami, ale přesto doporučujeme pravidelně hladinu ostřikovačů.

0: Léto? Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pusťte k vodě. Doktor Max.
1: Horko se blíží. Buďte připraveni s klimatizací od Elektro Olomouc. Zajistíme profesionální návrh, montáž i servis. Užijte si léto v chládku a zimu v teple s klimatizací od Elektro Olomouc. Více info na elektroolomouc.cz.
2: Píše se rok 1141. Od vsi k městu. Příběh Prostějova. 885 let historie začíná právě teď. Buďte u toho.
3: Moravské divadelní léto od 14. do 26. června letos nově v letním kině Olomouc. Divadlo v srdci města. Příběhy, které vás pohltí a chvíle, na které se nezapomíná. Sluha dvou pánů, Noc na Karlštejně, koncert Moravské filharmonie s Jiřím Kornem a Evou Burešovou nebo také Pražské divadlo Kalich. Lístky koupíte na webu moravskedivadelniléto.cz nebo v pokladně divadla. Jeviště nekončí oponou, ale noční oblohou.
4: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Royal Crown Cola slazená třtinovým cukrem nebo Targa za 26,90. Birel jedinečnou chuť nenahradíš. Půl litru za 18,90 a Milka zmrzlina různé druhy za 36,90. Až do 2. června. Kaufland.
5: Slyšíte? To je dokonalost. Udržte své Audi v kondici. Autorizovaný servis v Porsche Olomouc Horní Lán. Ta nejlepší péče pro váš vůz.
6: Léto, slunce, plavky v Kik. Pro celou rodinu už od 99 korun. Víc pro každý den. A pro zvláštní momenty. Právě teď ve vaší prodejně. Kik. Víc než si myslíte.
7: Sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
8: Vyberte si třeba nektarinky kilo za 49,90 a rajčata Miniroma 250 gramů za 19,90 až do 2. června.
9: Čerstvé jako z Kauflandu.
10: Tohle je
11: Radio Metropole.

0: Rádio Metropole. Kam vyrazit?
1: Tohle rádio hraje stylové hity pro všechny a protože všichni máme ten svůj styl, tak pro vás máme také stylové pozvánky do kina nebo na nejlepší akce kolem nás. V olomouckém Premiér Cinemas má premiéru nový film Jana Svěráka 5 švestek. Je to o partě starých přátel a jejich dobrodružné cestě na moři. Tuhle novinku dneska promítá také Šumperské kino Oko, Přerovská hvězda nebo kino Retro v Zámřehu. Jestli máte malé děti a také říkají: "Mami, tati, vemte nás do kina." Super, tak pro ně máme nový animák Mrzutá rybka. Dneska se promítá třeba Helnici. A jsou tu i dvě akce na pátek a na sobotu. Šumperský majále se slovama Hany Firla.
2: Těšte se na Bena Kristoval, Vohnout, PSH, Sebastiana, Sofiana, PTK nebo Pam Rabbit. Vstupenky na šumperskýmajales.cz.
1: Děkujeme, Šumperský majáles, pozval nás Hany Firla a do Prostějova můžeme zajít na prostě festival dobrého jídla taky teď pátek, sobota na náměstí Tomáše Garrigua Masaryka a budou také do toho zapojené vybrané podniky ve městě. Těšit se můžeme na kulinářské speciality, světové chutě i lokální delikatesy a degustační menu za jednotné ceny. Podrobnosti na webu města Prostějov EU. Užijte si den.
0: Rádio Metropole. Kam vyrazit?
3: Malují se vlajky, kuchyň voní. Malitas, mouka a těstoviny z Věrovan. Chuť, která spojuje v jeden tým. Malitas, fandíme s vámi, fandíme Česku.
4: Zajímá vás, jak by vypadal váš život s elektromobilem? Zapůjčte si jeden z našich elektrických modelů Škoda Enyaq nebo Škoda Elorok a vyzkoušejte si je na víkend, týden nebo klidně 14 dní. Škoda Explore. Vaše cesta k elektromobilitě.
5: Porsche Olomouc Horní Lán. Váš autorizovaný prodejce vozů Škoda. Porsche-Olomouc.cz.
6: Hola, tak už je to tady. Každý čtvrtek vychází nový

0: Svoboda s televizním programem Regionální noviny Hanák vychází vždy ve čtvrtek.
1: Ať už se vydáte na cesty kamkoliv, cestování ve vozech Mitsubishi vás nadchne. Vydejte se na nové cesty s námi. Trendcar. www.trendcar.cz.
2: Na Luskni.cz to jede. Vyber si koloběžku, mobil, příslušenství nebo spotřebiče.
3: Objednej a už to letí. Luskni.cz.
4: Alika Čelčice u Prostějova vás zve tento čtvrtek na Alika Open Day. Čeká vás odpoledne plné zážitků. Přijďte a užijte si zábavu na Alika Open Day.
5: Léto volá. Z hybridy od Autokubíček projedete dovolenou s minimální spotřebou. Prodej vozů Renault a Dacia a špičkový servis v Šumperku i Olomouci. Užijte si radostný výlet bez starostí. Více na autokubíček.cz.
6: Když stavíte dům, tak je dobré myslet na zadní vrátka, ale taky na okna a dveře. Ty od nás jsou v pohodě. VPO Protivanov. vpo.cz.
7: Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
8: Cyrilovy brambůrky, různé druhy, 100 gramů za 17,90 a Pilsner Urquell světlý ležák, půl litru za 25,90 až do 2. června.
7: Kaufland.
9: Radio Metropole
10: a dopolední chill.

0: Posloucháš Rádio Metropole. Metropole. Bylo 11 hodin.
1: Podlaha, kterou si zamilujete. Co třeba nadčasové dřevo od Janků podlahy. Komplexní servis již 30 let v Olomouci. Janků podlahy.
0: Rádio Metropole. Olomoucký report.
2: Připravili jsme pro vás další zprávy. Začínáme právě teď. Drony nad olomouckými hřbitovy. Město s jejich pomocí digitálně mapuje všech 12 hřbitovů v Olomouci. S evidovanou už má třetinu z 33 tisíců hrobových míst. Vedení hřbitovů díky mapování očekává přínos několika tisíců volných míst. Jak píše i dnes.cz, tato digitální pasportizace olomouckých hřbitovů sjednotí informace o hrobech a nájemcích. Město uvažuje o budoucím zveřejnění databáze, aby si lidé mohli volná místa vyhledat online z domova.
0: Místní rádio, místní zprávy.
2: V největší pódium pod širým nebem se promění historické centrum Olomouce. Od 17. do 20. června ulice Centra zaplní 6. ročník multižánrového festivalu Olomouc ožije. Na titulované nejlepší akci Olomouckého kraje se představí přes 200 umělců, píše o tom Report.cz. Milník pro digitální občanku v Česku. Aplikaci e-doklady už si tu aktivoval 1 000 000 lidí. E-doklady v mobilu si v současnosti pořizuje zhruba 5 000 nových uživatelů týdně a přijímá je skoro 50 000 ověřovatelů. Jedním z největších testů funkčnosti e-dokladů byly loňské sněmovní volby. Při nich však došlo ke kolapsu ověřovacího systému. Letošní komunální volby už mají být podle ČTK v tomto ohledu bez potíží.
0: Sport.
2: Vítězně vstoupilo na beach volejbalový turnaj Pro Tour Elite v Ostravě duo českých plážových volejbalistů Perušič Sedlák. V prvním utkání své skupiny porazili brazilský pár Evandro Artur 2-0 na sety.
0: Rádio Metropole, co na sebe.
3: Víme, jak bude, víme, že vedro to není, ale je docela dusno. Dneska by mělo být nejčastěji kolem 22 stupňů, na sluníčku o něco víc. V pátek pak čekáme vesměs polojasno a letních 25 a podobné teploty naměříme také o víkendu. S tím, že v sobotu a v neděli může sprchnout. Od severozápadu k nám totiž mají dorazit přehánky a taky bouřky.
0: Rádio Metropole za volantem.
3: Díky moc, že dopravu vysíláte s námi. Policejní hlídku hlásíte v Olomouci na Lascích na Dlouhé, anebo taky v Prostějově na Konečné. Odstavené auto máme na dálnici D35 Olomouc-Mohelnice, kousek od Řimic, je to porouchaná dodávka. A pozor taky na Šumpersku, tady dneska začíná cyklistický závod míru. První etapa startuje ve 14 hodin a povede z Jeseníku do Šumperka. Takže sledujeme omezení a zákazy spojené se závodem míru a průběžně to monitorujeme také na webu report.cz. Tak šťastnou cestu.
4: Kačmáček. Prodej a servis vozů Ford, KGM a Peugeot Professional. Také servis značek Fiat, DS, Citroen, Peugeot a Opel. Kačmáček. Olomouc Bystrovany.

0: Rádio Metropole
1: a dopolední chill. Baby, let's go! V chillu, nestresuj se a nasaj nejlepší vibe.
0: Metropole.

0: Dělat pro své okolí víc, než ukládá zákon. To je podstata společenské odpovědnosti. Olomoucký kraj zahajuje již 6. ročník prestižní ceny hejtmana za společenskou odpovědnost. Jste aktivní podnik, firma, živnostník, obec nebo nezisková organizace? Pak hledáme právě vás. Staňte se inspirací pro ostatní v CSR oblasti. Veškeré informace a přihlášku najdete na webu cenykraje.cz. Ukažte, že odpovědné chování v našem kraji pomáhá tvořit lepší budoucnost. Těšíme se na vaši účast v roce 2026. www.cenykraje.cz.
1: Top of the Pop.
2: Top of the Pop.
1: Radio Metropole.

0: Metropole. Kam na oběd?
1: Je tady čtvrtek s rádiem Metropole a taky dneska pro vás máme polední meníčka z Olomouce. Takže jdeme na to. Veganské kung pao, domácí lokše s povidly a mákem, anebo lilky s řepou a kozím sýrem. Dnes v restauraci Koza zůstala celá. Čočka na kyselo s grilovanou pikantní klobásou, kuřecí prsíčka na paprice, anebo zapečená treska dnes v Michalském výpadu. Segedín, kuřecí kousky na kari s kokosovým mlékem, anebo obrácený vepřový řízek, to nás čeká u Jelena v Hodolanech. A jsou tu i francouzské brambory s uzeným masem, anebo smažené rybí filé s bramborovou kaší v baseball pubu na Lascích. A taky víme, co aktuálně nabízí univerzitní menza, je to cizrna na paprice, ravi s rajčatovou omáčkou a nebo smažená brokolice. Jinak další polední menu určitě najdeš na www.olomouc.cz. To je ta nejlepší adresa ve městě. A s námi už za chvilku víc muziky, víc energie tady u nás na Rádiu Metropole.
0: Meníčka v Metropoli. Bylo nebylo na jednom kopečku u velikého města.

0: potkáte se s princeznou, vodníkem, Karkulkou a dalšími pohádkovými bytostmi. Pohádkový víkend dětí v Zoo Olomouc již tento víkend.
1: V Zoo Olomouc tento víkend patří dětem a pohádkám.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuře v ceně 59,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 24,90. A Gambrinus desítka originál v multipeku 6x půl litru za 94,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Uničovské kulturní léto 2026. To je spousta skvělé hudby a té nejlepší zábavy. Zahajujeme 11. a 12. června v Městském parku v Uničově. Olympic, No Name, Proteus, Komunál a Doga. Dva dny hudby, hvězd a skvělé atmosféry. Předprodej a další info na mkz.uničov.cz.
4: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například Pierrot, smetanový jogurt, různé druhy za 9,90. Bivoy, šunka nejvyšší jakosti 100 gramů za 21,90. A Kmotr, lovecký salám 480 gramů za 89,90. Až do 2. června. Kaufland.
5: Chráním tvůj domov před letními vedry. A jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
6: Sniž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.
7: Scháníte prověřený ojetý vůz. Dveře máte v Dasfeld Auto vždy otevřené. Už přes 20 let nabízíme kvalitní služby a profesionální přístup. Najdete u nás širokou škálu prověřených vozů, včetně

0: včetně elektromobilů a hybridů za férové ceny. Navštivte dasweltauto.cz. Dasweld Auto. Prověřené ojeté vozy.
1: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
2: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
3: Ahoj! Tak nám v Česku padly skoro 3 miliardy v Eurojackpotu. Neuvěřitelný, co? Tak na nového miliardáře. Eurojackpot.
4: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
5: Vyberte si třeba nektarinky kilo za 49,90 a rajčata Miniroma 250 gramů za 19,90 až do 2. června.
4: Čerstvé jako z Kauflandu.
6: Tohle je
7: Radio Metro.

0: Místo jodlování se teď v Alpách ozývá jen dunění bruslí a rány hokejek. Světová elita si to rozdává o titul a my tuhle hokejovou party sledujeme za tebe, abys byl neustále v obraze a v rytmu. Posloucháš Radio Metropole, tohle je nejčerstvější infoservis z hokejového mistrovství.
1: Mistrovství světa v ledním hokeji. Infoservis.
2: Končí legrace, dnes se bude lámat chleba a možná i nějaká ta hokejka. Česko po základní skupině hraje čtvrtfinále v Curychu a proti nám stojí pořádně rozjetý soupeř. Finové, ti vyhráli 6 ze 7 zápasů a bookmakers je pasují v tomto mači do role favoritů. Jenomže my dobře víme, že právě ta role outsidera umí Čechy zdravě vyhecovat a dneska musíme týmu ze země prošpikované saunami pořádně přitopit. Jak dopadl ten poslední duel s Finskem na mistrovství světa? Bylo to 2 roky zpátky v Praze a to jsme vyhráli na nájezdy.
3: Kapitán Roman Červenka může rozhodnout. Je to tady! Česko vítězí 1-0!
2: Dnes se hraje už od 16.20. Tak co myslíte? Půjdeme turnajem dál?
1: Výsledky, zajímavosti i program šampionátu. To je infoservis z mistrovství světa. Každý den na tomto rádiu.
4: Malují se vlajky, kuchyň voní. Maliters, mouka a těstoviny z Věrovan. Chuť, která spojuje v jeden tým. Maliters, fandíme s vámi, fandíme Česku.
5: Prázdninové kempy v akvaparku Olomouc pro malé průzkumníky od 3 do 7 let a mladé záchranáře od 8 do 14 let. Děti čekají skvělé chvíle s kamarády a na každý den je připraven bohatý program. Zajištěna je celodenní strava i pitný režim. Přihlaste děti na sportovní kempy akvaparku Olomouc.
6: V Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
7: Cyrilovy brambůrky, různé druhy, 100 gramů za 17,90 a Pilsner Urquell světlý ležák půl litru za 25,90 až do 2. června.
6: Kaufland.
8: Týnecká stodola a tvaruškové hody spojené s kácením máje. Tuto sobotu ve Velkém Týnci. Čeká vás bohatý program pro děti a dospělé, tvaruškové speciality, zábavné dětské atrakce i Luna Park, mobilní farma a taky kapely Schovanky, Věrovanka i Prague Queen Revival. Zámecká zahrada, Velký Týnec u Olomouce.
9: Ať už se vydáte na cesty kamkoliv, cestování ve vozech Subaru vás nadchne. Vydejte se na nové cesty s námi. Trendcar. www.trendcar.cz.
10: Základní umělecká škola Moravská Třebová vás zve tuto sobotu odpoledne na zámek na 23. ročník festivalu Moravsko-Třebovské arkády. Čeká vás skvělý program. Vystoupení žáků školy a hudební skupiny Slza, Verona, Foton a Kabát Tribute. Těšíme se na vás v Moravské Třebové na zámku.
11: Toužíte po svobodě na cestách? U Himer Moravia vám půjčíme nové či zánovní obytné vozy a karavany pro 2 až 5 osob. Ideální na dovolenou, víkend i spontánní road trip. Rezervace jednoduše online na himer-moravia.cz. Bude nám ctí stát se vaším parťákem na cestách.
12: Ochutnejte armádní pokrmy napříč staletími. Co se vařilo před bitvou? Jak vypadala polní kuchyně a život v táboře? Přijďte tuto sobotu na Festival vojenských kuchyní do vlastivědného muzea v Olomouci. Setkáte se s nadšenci v dobových uniformách. Více na webu vlastivědného muzea.
13: Vyhrajte s Lidlem jednu ze 150 tankovacích karet Tankarta Easy do nejširší sítě čerpacích stanic Orlen v hodnotě 2500 korun. Stačí nakoupit v Lidlu v minimální hodnotě 750 korun, u pokladny naskenovat aplikaci Lidl Plus a jste automaticky ve slosování. Každý nákup nad 750 korun znamená další účast ve slosování. Lidl, to se vyplatí.

0: Radio Metropole.
1: OK, teď info, co se děje, jak bude a co na cestách. Posloucháš Radio Metropole.
0: Metropole.
1: Bylo 12 hodin. Radio Metropole. Olomoucký report.
2: Posloucháte zprávy. Okolnosti tragické dopravní nehody v Těšeticích na Olomoucku dál prošetřuje policie. Nehoda, při které zemřel 51-letý řidič, se stala 25. května na silnici mezi Loučany a Těšeticemi. Policie nyní hledá svědky události, kteří by mohli přinést do vyšetřování další souvislosti. Přihlásit se mohou na lince 158.
0: Místní rádio, místní zprávy.
2: Veřejná prostranství v Lipníku se od pátku promění v galerii pod širým nebem. Dokonce září tu uvidíme téměř 30 děl uměleckého kováře Pavla Tasovského a jeho syna, a to v rámci 22. ročníku výstavy Kov ve městě. Skon v divadle Járy Cimrmana. V 86 letech zesnul český herec a komik Jan Hraběta. V souboru působil od konce 70. let. V Cimrmanových hrách představoval například roli krále v pohádce Dlouhý, široký a krátkozraký, či roli faráře v němém Bobšovi.
3: Obyčejná pecka? To není obyčejná pecka. Podíváš-li se zblízka, zjistíš, že je v ní vyřezán celý náš zámek.
4: No jo, mně se zdála hned nějaká prožraná.
2: Změna na postu nejoblíbenějšího jména v Česku. 13 let byla v čele v žebříčku dívčích jmen Eliška. Data Českého statistického úřadu nově ukazují, že loni na trůnu vystřídala Viktorie. Mezi chlapci dál vede žebříček Jakub.
0: Sport.
2: O postup do třetího kola French Open se dnes pokusí přední tenista prostějovského klubu Vít Kopřiva. Na pařížském Grand Slamu vyzve na antukovém kurtu Španěla Landaluse. Zápas začne po 13. hodině. Přineseme vám výsledek.
0: Facebook Radio Metropole. Fotky, videa, zábava. To je Facebook Radio Metropole. Připoj se, lajkuj, sdílej.
1: Radio Metropole. To na sebe. Víme, jak bude. Na Moravě dál většinou polojasno nebo skoro jasno. Vedro trochu polevilo. Dneska by měly být teploty nejčastěji kolem 22 stupňů. Letních 25 bude zítra a také o víkendu, kdy navíc čekáme i nějaké ty přehánky anebo bouřky. A pokud jde o alergeny, tak aktuálně převažují pily trávy, dubu, černého bezu, jitrocele, šťovíku a řepky.
5: Čeká vás rekonstrukce? Pak si nechte poradit od rodinné firmy JK Kamen. Kvalitní kamenné koberce a poctivé zednické práce. JK Kamen.cz.
1: Rádio Metropole. Za volantem. Díky moc, že dopravu vysíláte s námi. Policejní hlídku hlásíte v Olomouci, v Hejčíně, na ulici Tomkova. Ve Světavách kluci obsadili Máchovu alej. Jsou kousek od toho kruháče s Brněnskou. Jinak na Světavsku máme taky hlášený ťukanec dvou aut na silnici 34, jak je ta odbočka na Vendolí. A ještě máme nehodu osobáku s motorkářem u obce Telecí. I tady projíždíme se zvýšenou opatrností. Tak šťastnou cestu.
0: Víc energie.
1: Víc energie.

0: Pomáhají tam, kde je to nejvíc potřeba a dělají to s naprostou samozřejmostí. Olomoucký kraj opět ocení výjimečné osobnosti a organizace ze sociální oblasti. www.cenykraje.cz Nominujte své favority na ceny pro lidi se srdcem na dlani. Stačí vyplnit formulář na webu cenykraje.cz a to nejpozději do konce května. Dejte šanci zazářit těm, kteří si to zaslouží. www.cenykraje.cz
1: Tohle je Radio Metropole.

0: vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
1: Vyberte si třeba nektarinky kilo za 49,90 a rajčata Miniroma 250 gramů za 19,90 až do 2. června.
0: Čerstvé jako z Kauflandu. Píše se rok 1141. Od vsi k městu. Příběh Prostějova. 885 let historie začíná právě teď. Buďte u toho.
2: Léto. Slunce. Plavky v Kik. Pro celou rodinu už od 99 korun. Víc pro každý den. A pro zvláštní momenty. Právě teď ve vaší prodejně. Kik. Víc než si myslíte.
3: Slyšíte? To je dokonalost. Udržte své Audi v kondici. Autorizovaný servis v Porsche Olomouc Horní Lán. Ta nejlepší péče pro váš vůz.
4: Už jsi slyšel o jezírkách Banat?
5: Jo, Banat, mají tam super jezírka. Navíc mají nejlepší granule v okolí, asi vždycky tak pochutnám.
4: A víš co, mají i vlastní e-shop, rychlý nákup, skvělý sortiment a ty ceny.
5: To zní dobře, úplně mě to zahřálo u ploutve. Jezírka Banat je největší specializovaná prodejna a e-shop zahradních jezírek.
4: Jsme tu pro vás již 20 let.
5: Jezírka Banat.cz
0: Olomoucký report CZ. Pořád se něco děje. A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report.cz.
6: A nyní v moderním designu na novém přehlednějším webu s ještě více informacemi.
0: Report.cz. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.
7: Co mají elektrikáři, kurýři a vůbec řemeslníci společné? Peugeot Boxer. Ať už potřebujete místo na paletu, štafle nebo spoustu zásilek, Boxer nabízí prostor a variabilitu přesně pro vaši práci. A teď navíc se zárukou na 5 let nebo 200 000 kilometrů. Peugeot Boxer. Spolehlivý parťák už od 499 000 bez DPH.
8: Tohle je
9: Radio Metropole.
10: Vincent kriegt kein Hoch, wenn er an Mädchen denkt. Er hat es oft versucht und sich echt ange...

0: Metropole právě dnes.
1: Máme čtvrtek 28. května a svátek slaví každý Vilém. 85. narozky má zpěvačka Pavlína Filipovská. O 10 let mladší je herec Svatopluk Skopal. A dnes dostává narozeninové dárky i pouhých 152 cm vysoká zpěvačka z Austrálie Kylie Minogue. A dnešní nejlepší oběd, sváča, večeře nebo dobrota na grilu? Hambáč! Na 28. květen připadá Národní den hamburgerů. Užijte si čtvrtek a hlavně, ať vám nevyhládne.
0: Metropole právě dnes.
2: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
3: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
4: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci, nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na KB.cz.
5: Je konec, víc už spolu nezažijem. Je to vrak, ale Kivek v Mladějovicích u Štenberka mi za něj dá 3 000 korun. Vezu kompletní autovrak na tuto pobočku a Kivek se o vše postará. Kivek s měkkým I a dvojitým B.cz.
6: Ve dnech 29. a 30. května se uskuteční oblíbený prostě festival dobrého jídla, který nabídne pestrou přehlídku chutí, vůní a kulinářských zážitků pro širokou veřejnost. V 10 zapojených restauracích, kavárnách a vinárnách nalezneme výborná menu, doplněná o kulturní jednohubky, které pohladí i naši duši. Milujete-li dobré jídlo, kulturu a poznávání nových lidí a míst, nenechte si gastrofestival ujít.
7: Prostě festival dobrého jídla už 29. a 30. května v Prostějově. TV Morava, televize Olomouckého kraje. TV Morava, regionální zpravodajství a tématické pořady. TV Morava, vaše přátelská televize. www.tvmorava.cz.
8: Zajímá vás, jak by vypadal váš život s elektromobilem? Zapůjčte si jeden z našich elektrických modelů, Škoda Enyaq nebo Škoda Elroq, a vyzkoušejte si je na víkend, týden nebo klidně 14 dní. Škoda Explore. Vaše cesta k elektromobilitě.
9: Porsche Olomouc Horní Lán. Váš autorizovaný prodejce vozů Škoda. Porsche-olomouc.cz.
10: Léto. Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pusťte k vodě. Doktor Max.
11: Vyhrajte s Lidlem jednu ze 150 tankovacích karet Tankarta Easy do nejširší sítě čerpacích stanic Orlen v hodnotě 2500 korun. Stačí nakoupit v Lidlu v minimální hodnotě 750 korun, u pokladny naskenovat aplikaci Lidl Plus a jste automaticky ve slosování. Každý nákup nad 750 korun znamená další účast ve slosování. Lidl, to se vyplatí.

0: Posloucháš Rádio Metropole. Metropole. Bylo 13 hodin.
1: Podlaha, kterou si zamilujete. Co třeba nadčasové dřevo od Janků podlahy. Komplexní servis již 30 let v Olomouci. Janků podlahy.
0: Rádio Metropole. Olomoucký report.
2: Jdeme na další zprávy. Řidiče opatrně v ulicích Olomouce. Dnes bude na ulicích Dlouhá, Stupková, na vozovce, Horní náměstí a Junácká probíhat měření nejvyšší povolené rychlosti strážníky městské policie Olomouc. Ti apelují na řidiče, aby dodržovali povolenou rychlost a vyvarovali se tak přestupkového jednání a zejména přispěli svým chováním ke zvýšení bezpečnosti v silničním provozu. Obdobné akce budou strážníci opakovat i v následujícím období.
0: Místní rádio, místní zprávy.
2: QR kód na hřbitově v Šumperku. Návštěvníci hřbitova ho najdou na městské hrobce. Po jeho načtení telefonem se jim zobrazí seznam a základní údaje o lidech, kteří zde byli pochováni na náklady města. Množství těchto sociálních pohřbů v Šumperku narůstá. Loni vzrostlo o 2/3. Městská hrobka slouží jako pietní místo pro ukládání úren lidí, o jejichž pohřeb se neměl kdo postarat. QR kódem město uchovává jejich památku. Montáž nové bezbariérové lávky pro pěší a cyklisty přes Svitavu v Blansku začala. 30-tunový ocelový kolos propojí nákupní zónu Poříčí se sportovním ostrovem. Stavba vyjde na necelých 16 milionů korun a hotová bude do 2 měsíců. Stoletý kluk dostal cenu prezidenta zlínského filmového festivalu. Zlatý střevíček obdržela loutka Hurvínek, která letos slaví 100 let. Hurvínek i jeho vodič David Janošek a hlas Martin Trecha se zapojí do dalšího programu festivalu.
3: Pro nás je to samozřejmě veliká čest. Máme velikou radost toho, že ten Hurvínek těch 100 let tady pořád je a že těší diváky, že je o něho pořád takový velký zájem. Takže a zároveň si myslím, že máme velkou radost, že jsme toho součástí, že u té legendy být můžeme. Že ten fenomén pořád rozžívat můžeme.
2: Dodal vodič Hurvínka David Janošek.
0: Sport.
2: Sledujeme, co se děje v NHL. Hokejisté Caroliny ve čtvrtém finále východní konference soutěže porazili Montreal 4-0 a v sérii vedou 3-1 na zápasy. K postupu do finále Stanley Cupu jim tak chybí jediná výhra.
0: Rádio Metropole. To na sebe.
4: Tak schválně, jaké počasí máme ve Finsku, se kterým dneska hrajeme čtvrtfinále na hokejovém mistrovství světa? Helsinki hlásí polojasno a 16 stupňů. Víme, jak bude, taky tady u nás, na Moravě dál sluníčko a teploty kolem 22. Noc na zítřek prý bude docela chladná, ale jinak v pátek a o víkendu čekáme letních 25 stupňů.
0: Rádio Metropole za volantem.
4: Víme, jak se jezdí tady. V Olomouci připomínáme dlouhodobou uzavírku na Tabuláku na ulici Stupkova a opravy pokračují taky na třídě Svobody. Nehodu teď máme ve Vyškově, je to ťukanec 3 osobáků na nádražní. Teď je tu kivadlový provoz jedním pruhem. A pozor na Šumpersku, tady dneska začíná cyklistický závod Míru. První etapa startuje už ve 14 hodin a povede z Jeseníku do Šumperka. Na trase jsou nejrůznější uzavírky a zákazy, takže sledujeme značky a počítáme i se zdržením kvůli závodu Míru. Tak šťastnou cestu všem, ať už jedete kamkoliv.
5: Kačmáček, prodej a servis vozů Ford, KGM a Peugeot Professional. Také servis značek Fiat, DS, Citroen, Peugeot a Opel. Kačmáček, Olomouc, Bystrovany.
0: Víc muziky, víc energie. Víc energie. Everybody.

0: Tady jsme doma, tady žijeme s vámi. Tento týden se zaměříme na oslavy. Prostějov slaví 885 let od první zmínky vesnice Prostějovice. Oslavy nám přiblíží náměstkyně primátora Milada Sokolová. Rozhovor přinášíme od pondělí do čtvrtka, dopoledne po 10. a odpoledne po 16. hodině. Více na webu Prostějov.eu.
1: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Trvanlivé mléko, litr s apkou za 8,90. A svianský más, půl litru, jen za 10,90. Albert. Dle srovnání k 25.
2: Bylo nebylo na jednom kopečku u velikého města.

0: potkáte se s princeznou, vodníkem, Karkulkou a dalšími pohádkovými bytostmi. Pohádkový víkend dětí v Zoo Olomouc již tento víkend.
1: V Zoo Olomouc tento víkend patří dětem a pohádkám.
2: Chráním tvůj domov před letními vedry a jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
3: Sniž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.
4: Tisíce růží v plném rozkvětu. Festival vyznání růžím v olomouckém Rozáriu už 6. a 7. června. Letošní ročník s podtitulem Sběratelé růží nabídne art, beauty, pohybovou i prodejní zónu i bohatý doprovodný program. Přijďte si užít začátek léta a jedinečnou atmosféru mezi růžemi.
5: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
6: Vyberte si třeba nektarinky kilo za 49,90 a rajčata Miniroma 250 gramů za 19,90 až do 2. června.
5: Čerstvé jako z Kauflandu.
7: Když stavíte dům, tak je dobré myslet na zadní vrátka, ale taky na okna a dveře. Ty od nás jsou v pohodě. VPO Protivanov. VPO.cz.
8: Víc prostoru pro rodinu. Víc jistoty na cestách. Víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
9: Vyhrajte s Lidlem jednu ze 150 tankovacích karet Tankarta Easy do nejširší sítě čerpacích stanic Orlen v hodnotě 2500 korun. Stačí nakoupit v Lidlu v minimální hodnotě 750 korun, u pokladny naskenovat aplikaci Lidl Plus a jste automaticky ve slosování. Každý nákup nad 750 korun znamená další účast ve slosování. Lidl, to se vyplatí.
10: Posloucháš?
11: Radio Metropole.

0: nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
1: Vítáme vás v naší galaxii filmů a sondu mezi novinkami vypouštíme s naším filmovým expertem Radkem Kreuzigrem z Multiplexu Premier Cinemas. Radku, ahoj, jaké jsou nové tituly v moravských kinech tohoto týdne?
2: Ahoj Lukáši, srdečně zdravím posluchače. Začnu velmi napínavým sci-fi thrillerem Backrooms, které vás absolutně vtáhne. Představte si, že objevíte za stěnou prostor, o kterém jste neměli tušení, že tam je. A jakmile začnete prostor procházet, začne vás toho mrazit.
3: That's what I'm trying to figure out. I've been there every night since I found the place and I still barely scratched the surface. I just take it slow.
2: U napětí ještě zůstanu. V psychothrilleru Posedlost plachý hrdina Bear najde artefakt, který mu splní jedno přání. A to je, aby ho jeho kamarádka Nikki milovala nejvíc na světě. Velmi brzy ale začne litovat, protože láska, kterou je zahlcen, je až zničující a stala se z ní posedlost.
4: Ty kusie, že díky němu jsme tady, všechno zařídil on.
2: A tento týden ji odlehčíme. Nejdřív zvolna. V komedii ze série Tomáše Magnuska Bastardi s podtitulem Kde Majer. Tahle komedie je svérázná. Navazuje na předchozí díl z roku 2023 s podtitulem Reparát. Takže pokud máte Bastardi rádi, tak si tohle pokračování určitě nenechte ujít.
4: Mord.
5: Jste neviděli Cigána kabrioletu?
6: Ne kabriolet.
2: Na úplně pohodovou vlnu se naladíte ve hravé, vtipné a až dojemné komedii Pět švestek. Vznikla v režii Jana Svěráka, do hlavních rolí byl obsazen například Oldřich Kaiser nebo Dana Sislova. Pětice přátel se na stará kolena vydává na plavbu na lodi, aby ještě jednou zažili západ slunce v odlehlé zátoce. Pro takový výlet ale nemají žádné pochopení jejich vlastní děti.
7: Není divu, že se za naše staré životy nechtěla žádná pojišťovna zaručit.
2: No a nakonec zvu do kina i děti. Přijďte se podívat na animák Mrzutá rybka. V něm si pan ryba v hloubce a tichu oceánu užívá svůj klid a nehodlá na tom nic měnit. Jenže okolnosti ho donutí a on nakonec zjišťuje, že změna není žádnou hrozbou, ale šancí na pořádné dobrodružství.
8: Byl jsem velmi mrzutá rybka, dokud jsem nepotkal tebe.
1: Thrillery Backrooms a Posedlost, komedie Bastardi i Pět švestek a animák Mrzutá rybka jsou filmové novinky tohoto týdne v moravských kinech, o kterých jsme si povídali s naším filmovým expertem Radek Kreuziger z Multiplexu Premier Cinemas. Děkujeme.
2: Přeji všem krásné jarní dny a děkuji za rozhovor, Lukáši.
0: To nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání. Radio Metropole.
9: Radio Metropole.
10: V Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
11: Cyrilovy brambůrky, různé druhy, 100 gramů za 17,90 a Pilsner Urquell světlý ležák půl litru za 25,90 až do 2. června.
10: Kaufland.
12: Metr čtvereční reality aktuálně. Byty Litovel Severní hlásí posledních 17 bytů na prodej. Už neváhejte. bytylitovel.cz
13: Hola, tak už je to tady. Každý čtvrtek vychází nový týden.

0: Jirka s televizním programem Regionální noviny Hanák vychází vždy ve čtvrtek.
1: Ať už se vydáte na cesty kamkoliv, cestování ve vozech Suzuki vás nadchne. Vydejte se na nové cesty s námi. Trendcar. www.trendcar.cz.
2: Na luskni.cz to jede. Vyber si koloběžku, mobil, příslušenství.

0: Metallica Open Day čeká vás odpoledne plné zážitků. Přijďte a užijte si zábavu na Alika Open Day.
1: Léto volá. Z hybridy od Autokubíček projedete dovolenou s minimální spotřebou. Prodej vozů Renault a Dacia a špičkový servis v Šumperku i Olomouci. Užijte si radostný výlet bez starostí. Více na autokubíček.cz.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuře v ceně 59,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 24,90. A Gambrinus desítka originál v multipeku 6x 0,5 litru za 94,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
4: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
5: Ahoj! Tak nám v Česku padly skoro 3 miliardy v Eurojackpotu. Neuvěřitelný, co? Tak na nového miliardáře. Eurojackpot.

0: Posloucháš Rádio Metropole.
1: Metropole.
0: Bylo 14 hodin.
2: Rádio Metropole. Olomoucký report.
3: Informace pro vás, ať máte přehled. Špičková srdeční medicína v Olomouci. Kardiochirurgové ve fakultní nemocnici Olomouc mají nový přístroj pro přesné měření průtoku krve v cévách. Pomáhá jim lépe určit místo pro zavedení srdečního bypassu pro snížení rizika infarktu. Lidé v Olomouci pomohli vědě. Olomouc se poprvé zapojila do celosvětové výzvy City Nature Challenge, která zkoumá přírodu ve městech. 107 nadšenců pomocí apky iNaturalist zmapovalo přes 500 druhů organismů v Olomouci. Podrobnosti o výzkumu má aktuálně web report.cz. Postihy za domácí násilí na dětech. Do připomínkového řízení míří novela občanského zákoníku, dle níž mají do budoucna opatrovnické soudy řešit možnost zbavení rodičovské odpovědnosti kvůli domácímu násilí. Jak píše ČTK, násilný rodič by podle novely přišel o možnost rozhodovat o dítěti v zásadních věcech, jako je bydlení či výběr školy. Omezil by se i jeho kontakt s dítětem. Ovšem placení výživného by mu zůstala. Uvidíme, zda se zákon zavede.
1: Sport.
3: Regionem se proženou mladí cyklisté. Olomoucký a Moravskoslezský kraj je dějištěm 13. ročníku závodu míru závodníků do 23 let. Čeká je přes 500 kilometrů jízdy a převýšení asi 10 000 výškových metrů. Peloton vyrazí z Jeseníku, prověří ho kopce kolem Rýmařova. Absolutní vrchol přijde ve třetí etapě s výjezdem na Dlouhé Stráně a poslední šanci na zvrat pak nabídne finálová etapa z Krnova do Šternberka. První 112 kilometrů dlouhá etapa Jeseník Šumperk startuje dnes ve 14 hodin.
1: Facebook Rádio Metropole. Fotky, videa, zábava. To je Facebook Rádio Metropole. Připoj se, lajkuj, sdílej.
0: Rádio Metropole. To na sebe.
4: Víme, jak bude. Víme, že vedro to není, ale je docela dusno. Dneska by mělo být nejčastěji kolem 22 stupňů. Na sluníčku o něco víc. V pátek pak čekáme vesměs polojasno a letních 25 a podobné teploty naměříme také o víkendu. S tím, že v sobotu a v neděli může sprchnout. Od severozápadu k nám totiž mají dorazit přehánky a taky bouřky.
5: Čeká vás rekonstrukce? Pak si nechte poradit od rodinné firmy JK Kamen. Kvalitní kamenné koberce a poctivé zednické práce. JK Kamen.cz.
2: Rádio Metropole. Za volantem.
4: Je tady naše blesková odpolední doprava. Připomínáme, že dneska máme v Olomouci strážníky s radarem. Rychlost měří například na Lascích, na ulici Dlouhá, taky na Tabuláku, na Stupkově a na Junácké, anebo na Vozovce. Mimochodem, tady konkrétně platí 30. A policejní hlídku máme hlášenou na dálnici D35 Olomouc-Mohelnice na exitu Unčovice. Tak šťastnou cestu, ať už s námi jedete kamkoliv.
2: Rádio Metropole.

0: Dělat pro své okolí víc, než ukládá zákon. To je podstata společenské odpovědnosti. Olomoucký kraj zahajuje již 6. ročník prestižní ceny hejtmana za společenskou odpovědnost. Jste aktivní podnik, firma, živnostník, obec nebo nezisková organizace? Pak hledáme právě vás. Staňte se inspirací pro ostatní v CSR oblasti. Veškeré informace a přihlášku najdete na webu cenykraje.cz. Ukažte, že odpovědné chování v našem kraji pomáhá tvořit lepší budoucnost. Těšíme se na vaši účast v roce 2026. www.cenykraje.cz.
1: Top of the Pop.
2: Top of the Pop.
1: Radio Metropole. Top of the

0: Tady jsme doma, tady žijeme s vámi. Tento týden se zaměříme na oslavy. Prostějov slaví 885 let od první zmínky vesnice Prostějovice. Oslavy nám přiblíží náměstkyně primátora Milada Sokolová. Rozhovor přinášíme od pondělí do čtvrtka, dopoledne po 10. a odpoledne po 16. hodině. Více na webu Prostějov.eu.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuře v ceně 59,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 24,90. A Gambrinus desítka originál v multipeku 6x půl litru za 94,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Horko se blíží. Buďte připraveni s klimatizací od Elektro Olomouc. Zajistíme profesionální návrh, montáž i servis. Užijte si léto v chládku a zimu v teple s klimatizací od Elektro Olomouc. Více info na elektroolomouc.cz.
3: V Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
4: Cyrilovy brambůrky, různé druhy, 100 gramů za 17,90 a Pilsner Urquell světlý ležák, půl litru za 25,90 až do 2. června.
3: Kaufland.
5: Scháníte prověřený ojetý vůz. Dveře máte v Dasfeld Auto vždy otevřené. Už přes 20 let nabízíme kvalitní služby a profesionální přístup. Najdete u nás širokou škálu prověřených vozů, včetně elektromobilů a hybridů za férové ceny. Navštivte dasfeldauto.cz. Dasfeld Auto. Prověřené ojeté vozy.
6: Prázdninové kempy v akvaparku Olomouc pro malé průzkumníky od 3 do 7 let a mladé záchranáře od 8 do 14 let. Děti čekají skvělé chvíle s kamarády a na každý den je připraven bohatý program. Zajištěna je celodenní strava i pitný režim. Přihlaste děti na sportovní kempy akvaparku Olomouc.
7: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
8: Vyberte si třeba nektarinky kilo za 49,90 a rajčata mini Roma 250 gramů za 19,90 až do 2. června.
9: Čerstvé jako z Kauflandu.
10: Město Přerov vás zve tuto neděli do parku Michalov na dětský den plný aktivit. Čekají vás kreativní dílničky, malování na obličej, klaunská a balonková show a chybět nebude ani vystoupení Eli a Toma a koncert.

0: Rádio Metropole. Život ve městě.
1: Hezké odpoledne i v tomhle čase, tak jak jste zvyklí, o čem se píše, o čem se mluví. V Prostějově se chystá novinka, v sobotu 13. června ožijí smetanové sady prvním ročníkem akce Prostě piknik, což bude skvělá komunitní snídaně u altánu Prostějov. Přerově zažijete gastronomický víkend. Sobota patří street food festivalu v centru města. V neděli propukne velká oslava Dne dětí v parku Michalov. Čerstvý týdeník Haná kláká na detaily o projektu Nové rozhledny na Velkém Kosíři a bohužel i zprávy o zdražování vstupného do hanáckých akvaparků. Vychází čtvrteční týdeník Hanák. No a pozor na Šumpersku, dneska vrcholí první etapa závodu Míru. Mezi 5. a 6. odpolední počítejte s uzavírkami v centru kolem ulice 17. listopadu a hlavní třídy. Užívejte si čtvrteční pohodu s naším rádiem.
0: Rádio Metropole. Život ve městě.
2: Rádio Metropole.
3: Protože my jsme jako tvůj DJ na přání.
4: Teda skoro na přání.
3: Občas zahrajeme i to, co ti zrovna proletělo hlavou.
5: Čistá

0: Rádio Metropole.
1: OK, teď info, co se děje, jak bude a co na cestách. Posloucháš Rádio Metropole.
0: Metropole.
1: Bylo 15 hodin.
2: Podlaha, kterou si zamilujete. Co třeba nadčasové dřevo od Janků podlahy. Komplexní servis již 30 let v Olomouci. Janků podlahy.
1: Rádio Metropole. Olomoucký report.
3: Zprávy pro vás právě teď na našich vlnách. Pojďte si je poslechnout. Velká prezentace sociální pomoci v Olomouci. Na Horním náměstí dnes až do 18 hodin najdeme veletrh sociálních služeb a Den pro rodinu. Svou činnost tu představí 47 organizací působících v sociální oblasti. Akci doprovodí rodinný program. Rekord v pojídání lívanců padl v Holešově. Známý Maxi Jedlík Jaroslav Němec tu na Street Food Festivalu spořádal za 5 minut 83 lívanců. Překonal tak dosavadní rekord 72 lívanců, který taktéž patřil jemu, píše o tom Deník. Nové velké parkoviště slouží řidičům v Modré na Uherskohradišťsku. Má asi 100 míst. Využijí ho návštěvníci Archeoskanzenu i poutníci, kteří míří do blízkého Velehradu.
4: Hlavně máme problémy jak na Modré, tak i na Velehradě s parkováním autobusu. A zejména při poutních dnech na Velehradě a větších slavnostech na Velehradě není možné vypouštět lidi při kývadlové dopravě, kdy jede jeden autobus za druhým bezpečně. Takže to parkoviště je nejen parkoviště pro osobní auta a parkoviště pro autobus, ale současně je to jakýsi kruháč, kde ty autobusy při poutí najíždí jeden za druhým a vypouští lidi, tak jak se podle předpisů musí.
3: Říká starosta Modré na Uherskohradišťsku Miroslav Kovářík.
5: Mistrovství světa v hokeji.
3: Veřejnou projekci čtvrtfinále mistrovství světa v hokeji mají připravenou Přerov a Prostějov. V Přerově na Masarykově náměstí nám začíná program spojený se sledováním utkání Česko-Finsko nyní v 15 hodin a Prostějov nabídne projekci od 16 hodin na nádvoří zámku. Dnešní zápas na mistrovství světa v hokeji ve Švýcarsku je pro český nároďák klíčový. Ve čtvrtfinálovém střetu vyzvou naši hokejisté v Curychu výběr Finska, které bude podle expertů plnit roli favorita. Česko se Finy pokusí zaskočit. Zápas začíná v 16 hodin 20 minut.
1: Rádio Metropole, to na sebe.
6: Víme, jak bude. Na Moravě dál, většinou polojasno nebo skoro jasno. Vedro trochu polevilo, dneska by měly být teploty nejčastěji kolem 22 stupňů. Letních 25 bude zítra a také o víkendu, kdy navíc čekáme i nějaké ty přehánky anebo bouřky. A pokud jde o alergeny, tak aktuálně převažují pily trávy, dubu, černého bezu, jitrocele, šťovíku a řepky.
1: Rádio Metropole za volantem.
7: Víme, jak se jezdí tady. Dnes kvůli závodu míru neprojedete centrem měst Jeseníka Šumperk. V Jeseníku od 16:30 zavřená Masaryčka a Vodní. V Šumperku až do večera neprojedete náměstím Svobody ani Šmeralkou nebo Fialovou. Zákaz parkování i na 17. listopadu. Policejní hlídky, rychlost si hlídejte na trase z Kroměříže na Věšky, přímo na D1 u exitu Kroměříž Východ a u Hulína. V Olomouci stojí hlídky v ulicích Okružní a Pavelkova. Větší pozor si dávejte pod Mohelničákem ve směru z Mohelnice a majáčky jste viděli v Rýma na ulici Opavská. Dvě porouchaná auta za sebou komplikují provoz na D35 Lipník směr Mohelnice kolem kilometru 255. Nehoda dvou osobáku pořád omezuje provoz v Blansku. Odstavené auto na D1 ve směru na Prahu 216. kilometr. O 10 kilometrů dál na 226 se další porouchaný vůz uzavřel celý jízdní pruh. Filmový festival začal ve Zlíně, v celém centru včetně třídy Tomáše Bati, proto pozor na davy lidí na silnici. Dobře dojeďte.
8: Kačmáček, prodej a servis vozů Ford, KGM a Peugeot Professional. Také servis značek Fiat, DS, Citroen, Peugeot a Opel. Kačmáček, Olomouc, Bystrovany.

0: pro tebe. Aplikace bez legrace.
1: Ahoj, posloucháš Radio Metropole, víc muziky, víc energie a jestli rád fotíš mobilem, tak tahle novinka tě bude bavit. Na Radio Metropole už jsme rozebírali focení pro jablíčkáře a dneska neseme focení pro uživatele Androidu. Společnost Samsung totiž zpřístupňuje pokročilé funkce fotoaparátu i pro levnější telefony a tablety. Doteď byly speciální možnosti nastavení hlavně výsadou vlajkových modelů. Ale teď už se dostávají i do telefonů střední třídy, tedy populární Áček a také do tabletů Galaxy Tab. Stačí mít aktualizované prostředí. Kamera asistent funguje jako rozšíření klasické aplikace fotoaparát a dovolí ti upravit spoustu detailů podle vlastních preferencí. Třeba rychlost závěrky, způsob ostření nebo různé fotografické režimy. Pokud tě štve, že se telefon těsně před vyfocením automaticky přepne na jiný objektiv a rozhodí ti kompozici, můžeš to jednoduše vypnout. Samsung navíc dovolí rozhodnout, jestli chceš rychlejší focení nebo raději dokonale ostrý snímek. Telefon tak může reagovat mnohem svižněji a nebude zbytečně čekat například kvůli rozpoznání dlouhého podržení spouště pro tvorbu animovaného GIFu. Nové funkce ocení i fanoušci videa. Při natáčení totiž můžeš monitorovat zvuk přímo přes sluchátka nebo bezdrátový reproduktor. A to už je funkce, kterou dřív člověk čekal spíš u profesionálnější techniky. Aplikace je zdarma ke stažení v obchodě Galaxy Store a nově funguje třeba na telefonech Samsung Galaxy A34, 35 nebo na 57. Podporu dostali také tablety. Samsung ale upozorňuje, že některé funkce se mohou lišit podle výkonu konkrétního zařízení a použitého fotoaparátu. I tak jde ale o velký posun, protože lepší možnosti focení už nebudou jen pro nejdražší mobily. Takže pokud máš starší Ačko a rád experimentuješ s fotkami, možná je čas podívat se po nové aktualizaci. Radio Metropole ti posílá další novinky ze světa apek a taky víc muziky, víc energie.
0: Apky pro tebe. To je podcast o topových apkách. Jedině na Metropoli.

0: pomáhají tam, kde je to nejvíc potřeba a dělají to s naprostou samozřejmostí. Olomoucký kraj opět ocení výjimečné osobnosti a organizace ze sociální oblasti. www.cenykraje.cz Nominujte své favority na ceny pro lidi se srdcem na dlani. Stačí vyplnit formulář na webu cenykraje.cz a to nejpozději do konce května. Dejte šanci zazářit těm, kteří si to zaslouží. www.cenykraje.cz
1: Top of the Pop.
2: Top of the Pop.
1: Radio Metropole. Top.

0: No, asi to je škoda.
1: Tady jsme doma, tady žijeme s vámi. Tento týden se zaměříme na oslavy. Prostějov slaví 885 let od první zmínky vesnice Prostějovice. Oslavy nám přiblíží náměstkyně primátora Milada Sokolová. Rozhovor přinášíme od pondělí do čtvrtka, dopoledne po 10. a odpoledne po 16. hodině. Více na webu Prostějov.eu.
2: Zajímá vás, jak by vypadal váš život s elektromobilem? Zapůjčte si jeden z našich elektrických modelů, Škoda Enyaq nebo Škoda Elroq, a vyzkoušejte si je na víkend, týden nebo klidně 14 dní. Škoda Explore. Vaše cesta k elektromobilitě.
3: Porsche Olomouc Horní Lán. Váš autorizovaný prodejce vozů Škoda. Porsche-olomouc.cz.
4: Bylo nebylo, na jednom kopečku u velikého města byla veliká zahrada. A v té zahradě spousta zvířátek a také království pohádek.
5: Pohádkový víkend dětí v Zoo Olomouc.
4: Ano, potkáte se s princeznou, vodníkem, Karkulkou a dalšími pohádkovými bytostmi. Pohádkový víkend dětí v Zoo Olomouc již tento víkend.
5: V Zoo Olomouc tento víkend patří dětem a pohádkám.
6: V Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
7: Cyrilovy brambůrky, různé druhy, 100 gramů za 17,90 a Pilsner Urquell světlý ležák půl litru za 25,90 až do 2. června.
6: Kaufland.

0: je dokonalost. Udržte své Audi v kondici. Autorizovaný servis v Porsche Olomouc Horní Lán. Ta nejlepší péče pro váš vůz.
1: Uničovské kulturní léto 2026. To je spousta skvělé hudby a té nejlepší zábavy. Zahajujeme 11. a 12. června v Městském parku v Uničově. Olympic, No Name, Proteus, Komunál a Doga. Dva dny hudby, hvězd a skvělé atmosféry. Předprodej a další info na mkz.uničov.cz.
2: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová kýta bez kosti, kilo za 69,90. A soličilo prosecco 3/4 litru jen za 59,90. Albert. Dle srovnání k 25.
3: Co mají elektrikáři, kurýři a vůbec řemeslníci společné? Peugeot Boxer. Ať už potřebujete místo na paletu, štafle nebo spoustu zásilek, Boxer nabízí prostor a variabilitu přesně pro vaši práci. A teď navíc se zárukou na 5 let nebo 200 000 kilometrů. Peugeot Boxer. Spolehlivý parťák už od 499 000 bez DPH.

0: superskymiles.cz.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuře v ceně 59,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 24,90. A gambrinus desítka originál v multipeku 6x půl litru za 94,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Co se tady děje?
3: Co se chystá?
4: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litru na 100 km.
5: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
4: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
6: Radio Metropole. Radio

0: Radio Metropole
1: a odpolední chill. Perfektní kulisa k tvému rozhodnutí, že už máš dneska padla.

0: Rádio Metropole. Kam vyrazit?
1: Tohle rádio hraje stylové hity pro všechny a protože všichni máme ten svůj styl, tak pro vás máme také stylové pozvánky do kina nebo na nejlepší akce kolem nás. V olomouckém Premiér Cinemas má premiéru nový film Jana Svěráka 5 švestek. Je to o partě starých přátel a jejich dobrodružné cestě na moři. Tuhle novinku dneska promítá také Šumperské kino Oko, Přerovská hvězda nebo kino Retro v Zámřehu. Jestli máte malé děti a také říkají: "Mami, tati, vemte nás do kina." Super, tak pro ně máme nový animák Mrzutá rybka. Dneska se promítá třeba Halnici. A jsou tu i dvě akce na pátek a na sobotu. Šumperský majále se slovama Hany Firla.
2: Těšte se na Bena Kristoval, Vohnout, PSH, Sebastiana, Sofiana, PTK nebo Pam Rabbit. Vstupenky na šumperskýmajales.cz.
1: Děkujeme, Šumperský majáles, pozval nás Hany Firla a do Prostějova můžeme zajít na prostě festival dobrého jídla taky teď pátek, sobota na náměstí Tomáše Garrigua Masaryka a budou také do toho zapojené vybrané podniky ve městě. Těšit se můžeme na kulinářské speciality, světové chutě i lokální delikatesy a degustační menu za jednotné ceny. Podrobnosti na webu města Prostějov EU. Užijte si den.
0: Rádio Metropole. Kam vyrazit?
3: Malují se vlajky, kuchyň voní. Malitas. Mouka a těstoviny z Věrovan. Chuť, která spojuje v jeden tým. Malitas. Fandíme s vámi, fandíme Česku.
4: Je konec, víc už spolu nezažijem. Je to vrak, ale Kivek v Mladějovicích u Šternberka mi za něj dá 3 000 korun. Vezu kompletní autovrak na tuto pobočku a Kivek se o vše postará. Kivek s měkkým i a dvojitým B.cz.
5: Hola, tak už je to tady. Každý čtvrtek vychází nový týden.

0: dohoda s televizním programem. Regionální noviny Hanák vychází vždy ve čtvrtek.
1: Týnecká stodola a tvaruškové hody spojené s kácením máje. Tuto sobotu ve Velkém Týnci. Čeká vás bohatý program pro děti a dospělé, tvaruškové speciality, zábavné dětské atrakce i Luna Park, mobilní farma a taky kapely Schovanky, Věrovanka i Prague Queen Revival. Zámecká zahrada, Velký Týnec u Olomouce.
2: Ať už se vydáte na cesty kamkoliv, cestování ve vozech Subaru vás nadchne. Vydejte se na nové cesty s námi. Trendcar. www.trendcar.cz.
3: Přijďte oslavit svátky města Olomouce v pátek 5. a v sobotu 6. června. Přidejte se do historického průvodu, zatančete si pod hvězdnou oblohou, užijte si zábavný program pro celou rodinu i večerní open air koncert. Více na svátkyměsta.olomouc.eu.
4: Alika Čelčice u Prostějova vás zve tento čtvrtek na Alika Open Day. Čeká vás odpoledne plné zážitků. Přijďte a užijte si zábavu na Alika Open Day.
5: Základní umělecká škola Moravská Třebová vás zve tuto sobotu odpoledne na zámek na 23. ročník festivalu Moravsko-Třebovské arkády. Čeká vás skvělý program. Vystoupení žáků školy a hudební skupiny Slza, Verona, Foton a Kabát Tribute. Těšíme se na vás v Moravské Třebové na zámku.
6: Když stavíte dům, tak je dobré myslet na zadní vrátka, ale taky na okna a dveře. Ty od nás jsou v pohodě. VPO Protivanov. vpo.cz.
7: Ochutnejte armádní pokrmy napříč staletími. Co se vařilo před bitvou? Jak vypadala polní kuchyně a život v táboře? Přijďte tuto sobotu na Festival vojenských kuchyní do Vlastivědného muzea v Olomouci. Setkáte se s nadšenci v dobových uniformách. Více na webu Vlastivědného muzea.
8: Podnikáte? Tak něco podnikněte s penězi, které vám leží na účtu. Sjednejte si spořicí účet Business a zhodnoťte své volné peníze. S výhodnou sazbou až 3,5% ročně. Sazba platí pro vklady až do 30 milionů korun. Komerční banka.
9: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
10: Vyberte si třeba nektarinky kilo za 49,90 a rajčata Miniroma 250 gramů za 19,90 až do 2. června.
9: Čerstvé jako z Kauflandu.

0: Posloucháš Rádio Metropole.
1: Metropole.
0: Bylo 16 hodin.
2: Rádio Metropole. Olomoucký report.
3: Jdeme na další zprávy. Řidič je opatrně v ulicích Olomouce. Dnes bude na ulicích Dlouhá, Stupková, na Vozovce, Horní náměstí a Junácká probíhat měření nejvyšší povolené rychlosti strážníky městské policie Olomouc. Ti apelují na řidiče, aby dodržovali povolenou rychlost a vyvarovali se tak přestupkového jednání a zejména přispěli svým chováním ke zvýšení bezpečnosti v silničním provozu. Obdobné akce budou strážníci opakovat i v následujícím období.
1: Místní rádio, místní zprávy.
3: Je čtvrtek a k dostání je nové číslo týdeníku Hanák. Nese aktuality o projektu nové rozhledny na Velkém Kosíři na pomezí Olomoucka a Prostějovska, řeší také zvýšení cen vstupu do akvaparků a na koupaliště na Hané. Tato a další témata v novém čísle týdeníku Hanák. Montáž nové bezbariérové lávky pro pěší a cyklisty přes Svitavu v Blansku začala. 30-tunový ocelový kolos propojí nákupní zónu Poříčí se sportovním ostrovem. Stavba vyjde na necelých 16 milionů korun a hotová bude do 2 měsíců. Stoletý kluk dostal cenu prezidenta zlínského filmového festivalu. Zlatý střevíček obdržela loutka Hurvínek, která letos slaví 100 let. Hurvínek i jeho vodič David Janošek a hlas Martin Trecha se zapojí do dalšího programu festivalu.
4: Pro nás je to samozřejmě veliká čest. Máme velikou radost toho, že ten Hurvínek těch 100 let tady pořád je a že těší diváky, že je o něho pořád takový velký zájem. Takže a zároveň si myslím, že máme velkou radost, že jsme toho součástí, že u té legendy být můžeme, že ten fenomén pořád rozžívat můžeme.
3: Dodal vodič Hurvínka David Janošek.
1: Sport.
3: Sledujeme, co se děje v NHL. Hokejisté Caroliny ve čtvrtém finále východní konference soutěže porazili Montreal 4-0 a v sérii vedou 3-1 na zápasy. K postupu do finále Stanley Cupu jim tak chybí jediná výhra.
1: Facebook Rádio Metropole. Fotky, videa, zábava. To je Facebook Rádio Metropole. Připoj se, lajkuj, sdílej.
2: Rádio Metropole. To na sebe.
5: Představte si, že nad našimi hlavami někdo přiklopil obrovskou rozpálenou poklici. Přesně takto funguje fenomén tepelné kupole, která k nám pumpuje africký vzduch a nepustí na oblohu ani mráček. Sluníčko dneska zapadne zhruba minutu před 9:00, čeká nás nekonečně dlouhé a žhavé odpoledne. Teploty kolem 30, biozátěž vysoká, což vyžaduje chladivý drink a klidový režim. Zůstaňte v pohodě, užívejte si krásné počasí, z rádia už za chviličku hit za hitem.
0: Čeká vás rekonstrukce? Pak si nechte poradit od rodinné firmy JK Kamen. Kvalitní kamenné koberce a poctivé zednické práce. JKKamen.cz.
2: Rádio Metropole. Za volantem.
5: Srážka osobáku s cyklistou, aktuálně v Uherském Hradišti na ulici Svatová Slavská, probíhají záchranné práce. Nehoda dvou osobáku zablokovala provoz v Šumperku ulice Žerotínová, tvoří se kolony. Poruchané auto uzavřelo jeden jízdní pruh na D1 ve směru na Prahu, kilometr 226. Megasilný provoz a kolony se tvoří na trase z Moravské Třebové směrem k tunelu Hřebeč. Kde jsou aktuálně policejní hlídky? Rýmařov stojí v ulici Opavská, Olomouc. Rychlost si hlídejte v samém centru ulice Denisova, taky na Přerovské. Hranice, policisté na vás čekají na konci ulice Tršova. Přerovsko, dejte si pozor při výjezdu z Přerova směrem na Lísky. A Zlínsko, hlídka monitoruje provoz na trase z Hulína na Otrokovice, konkrétně na úrovni Tlumačova. Filmový festival začal ve Zlíně, v celém centru, včetně třídy Tomáše Bati, silný provoz. Šumperka, Jeseník, uzavřená ulice Masaryková, Vodní. V Šumperku neprojedete náměstím Svobody ani Šmeralkou či Fialovou. Od 5 platí zákaz parkování i na 17. listopadu. Proč? Je tady závod míru. Dobře, dojeďte.
2: Rádio Metropole.

0: tisíce 500 korun. Stačí nakoupit v Lidlu v minimální hodnotě 750 korun, u pokladny naskenovat aplikaci Lidl Plus a jste automaticky ve slosování. Každý nákup nad 750 korun znamená další účast ve slosování. Lidl, to se vyplatí.
1: Bylo nebylo na jednom kopečku u velikého města.

0: potkáte se s princeznou, vodníkem, Karkulkou a dalšími pohádkovými bytostmi. Pohádkový víkend dětí v Zoo Olomouc již tento víkend.
1: V Zoo Olomouc tento víkend patří dětem a pohádkám.
0: Píše se rok 1141, od vsi k městu. Příběh Prostějova. 885 let historie začíná právě teď. Buďte u toho.
2: Olomoucký report CZ.
3: Pořád se něco děje.
2: A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report CZ.
4: A nyní v moderním designu na novém přehlednějším webu s ještě více informacemi.
3: Report CZ. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.
5: Výstava živé pasti ve sbírkových sklenících ve Smetanových sadech představí pestrý svět masožravých rostlin. Prodejní výstava nabídne možnost rostliny zakoupit i získat rady k jejich pěstování. Od 23. května do 7. června v Olomouci.
6: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například Pierrot, smetanový jogurt, různé druhy za 9,90. Bivoy, šunka nejvyšší jakosti 100 gramů za 21,90. A Kmotr, lovecký salám 480 gramů za 89,90. Až do 2. června. Kaufland.
7: Moravské divadelní léto od 14. do 26. června, letos nově v letním kině Olomouc. Divadlo v srdci města. Příběhy, které vás pohltí, a chvíle, na které se nezapomíná. Sluha dvou pánů, Noc na Karlštejně, koncert Moravské filharmonie s Jiřím Kornem a Evou Burešovou nebo také Pražské divadlo Kalich. Lístky koupíte na webu moravskedivadelniléto.cz nebo v pokladně divadla. Jeviště nekončí oponou, ale noční oblohou.
8: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší premiéru číslo 3. Nová Toyota RAV4. Nejmodernější a spolehlivý hybrid a plug-in hybrid s výkonem až 309 koní. Pořiďte si ji během Toyota týdne 1. až 6. června. Vaše Toyota. Navštivte nás v autosalonu Toyota T-Motor Olomouc, Pavlovická 274/4, nákupní park Bělidla, t-motor.cz.
9: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuře v ceně 59,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 24,90. A gambrinus desítka originál v multipeku 6x půl litru za 94,90. Lidl, to se vyplatí.
10: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
11: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
12: Ahoj! Tak nám v Česku padly skoro 3 miliardy v Eurojackpotu. Neuvěřitelný, co? Tak na nového miliardáře. Eurojackpot.
13: Posloucháš?
14: Radio Metropole.

0: Prostějov slaví 885 let od první zmínky vesnice Prostějovice. Tuto událost si město připomene 31. května od 13 hodin v prostoru u zámku na Pernštínském náměstí. Na co všechno se můžeme těšit, nám poví první náměstkyně primátora Milada Sokolová.
1: Přijďme na akci Od vsi k městu a vraťme se

0: i lovu, historický program pod korouhví Moravy, bujaré písně, kejklíři, komedianti i zbrojnoši. Pro děti jsou připraveny pohádky a interaktivní hry, jarmark u zámku, domácí zvěřinec a bohaté občerstvení. Zažijme atmosféru středověku a oslavme společně výročí města Prostějova.
1: Říká náměstkyně primátora města Prostějov Milada Sokolová. Děkujeme.
2: Místo jodlování se teď v Alpách ozývá jen dunění bruslí a rány hokejek. Světová elita si to rozdává o titul a my tuhle hokejovou party sledujeme za tebe, abys byl neustále v obraze a v rytmu. Posloucháš Radio Metropole, tohle je nejčerstvější infoservis z hokejového mistrovství.
1: Mistrovství světa v ledním hokeji. Infoservis.
3: Končí legrace, dnes se bude lámat chleba a možná i nějaká ta hokejka. Česko po základní skupině hraje čtvrtfinále v Curychu a proti nám stojí pořádně rozjetý soupeř. Finové, ti vyhráli 6 ze 7 zápasů a bookmakersi je pasují v tomto mači do role favoritů. Jenomže my dobře víme, že právě ta role outsidera umí Čechy zdravě vyhecovat a dneska musíme týmu ze země prošpikované saunami pořádně přitopit. Jak dopadl ten poslední duel s Finskem na mistrovství světa? Bylo to 2 roky zpátky v Praze a to jsme vyhráli. Na nájezdy.
4: Kapitán Roman Červenka může rozhodnout. Je to tady! Česko vítězí 1-0!
3: Dnes se hraje už od 16:20. Tak co myslíte? Půjdeme turnajem dál?
1: Výsledky, zajímavosti i program šampionátu. To je infoservis z mistrovství světa. Každý den na tomto rádiu.
5: Malují se vlajky, kuchyň voní. Malitas, mouka a těstoviny z Věrovan. Chuť, která spojuje v jeden tým. Malitas, fandíme s vámi, fandíme Česku.
6: Toužíte po svobodě na cestách? U Himer Moravia vám půjčíme nové či zánovní obytné vozy a karavany pro 2 až 5 osob. Ideální na dovolenou, víkend i spontánní road trip. Rezervace jednoduše online na himer-moravia.cz. Bude nám ctí stát se vaším parťákem na cestách.
7: Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
8: Cyrilovy brambůrky, různé druhy, 100 gramů za 17,90 a Pilsner Urquell světlý ležák, půl litru za 25,90 až do 2. června.
7: Kaufland.
9: Metr čtvereční reality aktuálně. Byty Litovel Severní hlásí posledních 17 bytů na prodej. Už neváhejte. bytylitovel.cz.
10: Ať už se vydáte na cesty kamkoliv, cestování ve vozech Honda vás nadchne. Vydejte se na nové cesty s námi. Trendcar. www.trendcar.cz.
11: Na Luskni.cz to jede. Vyber si koloběžku, mobil, příslušenství nebo spotřebiče.
12: Objednej a už to letí. Luskni.cz.
0: Ve dnech 29. a 30. května se uskuteční oblíbený prostě festival dobrého jídla, který nabídne pestrou přehlídku chutí, vůní a kulinářských zážitků pro širokou veřejnost. V 10 zapojených restauracích, kavárnách a vinárnách nalezneme výborná menu, doplněná o kulturní jednohubky, které pohladí i naši duši. Milujete-li dobré jídlo, kulturu a poznávání nových lidí a míst, nenechte si gastrofestival ujít.
1: Prostě festival dobrého jídla už 29. a 30. května v Prostějově.
13: Alika Čelčice u Prostějova vás zve tento čtvrtek na Alika Open Day. Čeká vás odpoledne plné zážitků. Přijďte a užijte si zábavu na Alika Open Day.
14: Město Přerov vás zve tuto neděli do parku Michalov na dětský den plný aktivit. Čekají vás kreativní dílničky, malování na obličej, klaunská a balonková show a chybět nebude ani vystoupení Eli a Toma a koncert Matěje Plška. Tak se za námi tuto neděli zastavte do Přerova a užijte si s námi dětský den.
15: Léto volá! Z hybridy od Autokubíček projedete dovolenou s minimální spotřebou. Prodej vozů Renault a Dacia a špičkový servis v Šumperku i Olomouci. Užijte si radostný výlet bez starostí. Více na autokubíček.cz.
16: Prázdninové kempy v akvaparku Olomouc pro malé průzkumníky od 3 do 7 let a mladé záchranáře od 8 do 14 let. Děti čekají skvělé chvíle s kamarády a na každý den je připraven bohatý program. Zajištěna je celodenní strava i pitný režim. Přihlaste děti na sportovní kempy akvaparku Olomouc.
17: TV Morava, televize Olomouckého kraje. TV Morava, regionální zpravodajství a tematické pořady. TV Morava, vaše přátelská televize. www.tvmorava.cz.
18: Když stavíte dům, tak je dobré myslet na zadní vrátka, ale taky na okna a dveře. Ty od nás jsou v pohodě. VPO Protivanov, vpo.cz.
19: Radio Metropole.
20: Radio Metropole.

0: Posloucháš Rádio Metropole. Metropole. Bylo 17 hodin.
1: Podlaha, kterou si zamilujete. Co třeba nadčasové dřevo od Janků podlahy. Komplexní servis již 30 let v Olomouci. Janků podlahy.
0: Rádio Metropole. Olomoucký report.
2: Připravili jsme pro vás další zprávy. Začínáme právě teď. Drony nad olomouckými hřbitovy. Město s jejich pomocí digitálně mapuje všech 12 hřbitovů v Olomouci. S evidovanou už má třetinu z 33 tisíců hrobových míst. Vedení hřbitovů díky mapování očekává přínos několika tisíců volných míst. Jak píše iDnes.cz, tato digitální pasportizace olomouckých hřbitovů sjednotí informace o hrobech a nájemcích. Město uvažuje o budoucím zveřejnění databáze, aby si lidé mohli volná místa vyhledat online z domova.
0: Místní rádio, místní zprávy.
2: V největší pódium pod širým nebem se promění historické centrum Olomouce. Od 17. do 20. června ulice Centra zaplní 6. ročník multižánrového festivalu Olomouc ožije. Na titulované nejlepší akci Olomouckého kraje se představí přes 200 umělců, píše o tom Report.cz. Milník pro digitální občanku v Česku. Aplikaci e-doklady už si tu aktivoval 1 000 000 lidí. Doklady v mobilu si v současnosti pořizuje zhruba 5 000 nových uživatelů týdně a přijímá je skoro 50 000 ověřovatelů. Jedním z největších testů funkčnosti e-dokladů byly loňské sněmovní volby. Při nich však došlo ke kolapsu ověřovacího systému. Letošní komunální volby už mají být podle ČTK v tomto ohledu bez potíží.
0: Sport.
2: Vítězně vstoupilo na beachvolejbalový turnaj Pro Tour Elite v Ostravě duo českých plážových volejbalistů Perušič Sedlák. V prvním utkání své skupiny porazili brazilský pár Evandro Artur 2-0 na sety.
0: Radio Metropole, co na sebe.
3: Zatímco v Londýně přepisují dějiny a kolabují pod historickými 35, my prožíváme o něco snesitelnější čtvrtek. Horká kupole nad Evropou dnes sice polevila, ale rtuť teploměru stojí i tak kolem 30. Ideální čas vyrazit k vodě nebo se schovat do stínu s vychlazeným nápojem. Sluníčko bude intenzivně svítit až do pozdního večera. Zítra nás taky čeká skoro jasno, teploty nad 25. Sprchne až o víkendu.
0: Rádio Metropole za volantem.
3: Začínáme kompletní uzavírkou v Olomouci. Od dneška až do neděle probíhá oprava silnice na Hamerské, konkrétně u kruháče u Lipenské, až po železniční přejezd. Neprojedete kolem ADMK ani Staškovou. K téhle výluce ještě jezdí autobusová linka 25. Zastávky Hamerská, ADMko a Staškova v obou směrech linka úplně vynechává. Na dálnici D1 stojí policisté u exitu Kroměříž Západ a taky na trase Zvyškova na Brno. V Prostějově se měří na Brněnské, hádejte ano, tradičně u hřbitova. V Olomouci si dáváme pozor na dálničním obchvatu. D35 mezi Nemilany a Slamonínem, další majáčky, potom jsou přímo v Olomouci na Holické a kousek za rezortem Krásná Morava. Jeďte opatrně a dobře dojeďte.
4: Kačmáček, prodej a servis vozů Ford, KGM a Peugeot Professional. Také servis značek Fiat, DS, Citroen, Peugeot a Opel. Kačmáček, Olomouc, Bystrovany.
0: Rádio Metropole. Víc muziky, víc energie. Víc energie.

0: Dělat pro své okolí víc, než ukládá zákon. To je podstata společenské odpovědnosti. Olomoucký kraj zahajuje již 6. ročník prestižní ceny hejtmana za společenskou odpovědnost. Jste aktivní podnik, firma, živnostník, obec nebo nezisková organizace? Pak hledáme právě vás. Staňte se inspirací pro ostatní v CSR oblasti. Veškeré informace a přihlášku najdete na webu cenykraje.cz. Ukažte, že odpovědné chování v našem kraji pomáhá tvořit lepší budoucnost. Těšíme se na vaši účast v roce 2026. www.cenykraje.cz.
1: Top of the Pop.
2: Top of the Pop.
1: Radio Metropole. Top of the Pop.

0: 10,90 až do 2. června. Kaufland.
1: Horko se blíží. Buďte připraveni s klimatizací od Elektro Olomouc. Zajistíme profesionální návrh, montáž i servis. Užijte si léto v chládku a zimu v teple s klimatizací od Elektro Olomouc. Více info na elektroolomouc.cz.

0: www.alperskymajales.cz.
1: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Trvanlivé mléko, litr s apkou za 8,90. A svianský más, půl litru, jen za 10,90. Albert. Dle srovnání k 25.
2: Základní umělecká škola Moravská Třebová vás zve tuto sobotu odpoledne na zámek na 23. ročník festivalu Moravsko-Třebovské arkády. Čeká vás skvělý program. Vystoupení žáků školy a hudební skupiny Slza, Verona, Foton a Kabát Tribute. Těšíme se na vás v Moravské Třebové na zámku.
3: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
4: Vyberte si třeba nektarinky kilo za 49,90 a rajčata Miniroma 250 gramů za 19,90 až do 2. června.
3: Čerstvé jako z Kauflandu.
5: Víc prostoru pro rodinu, víc jistoty na cestách, víc výbavy než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
6: Na Luskni.cz to jede. Vyber si koloběžku, mobil, příslušenství nebo spotřebiče.
7: Objednej a už to letí. Luskni.cz.
8: Scháníte prověřený ojetý vůz. Dveře máte v Dasfeld Auto vždy otevřené. Už přes 20 let nabízíme kvalitní služby a profesionální přístup. Najdete u nás širokou škálu prověřených vozů, včetně elektromobilů a hybridů za férové ceny. Navštivte dasfeldauto.cz. Dasfeld Auto. Prověřené ojeté vozy.
9: Ochutnejte armádní pokrmy napříč staletími. Co se vařilo před bitvou? Jak vypadala polní kuchyně a život v táboře? Přijďte tuto sobotu na festival

0: Metropole právě dnes.
1: Máme čtvrtek 28. května a svátek slaví každý Vilém. 85. narozky má zpěvačka Pavlína Filipovská. O 10 let mladší je herec Svatopluk Skopal. A dnes dostává narozeninové dárky i pouhých 152 cm vysoká zpěvačka z Austrálie Kylie Minogue. A dnešní nejlepší oběd, sváča, večeře nebo dobrota na grilu? Hambáč! Na 28. květen připadá Národní den hamburgerů. Užijte si čtvrtek a hlavně, ať vám nevyhládne.
0: Metropole právě dnes.

0: Rádio Metropole.
1: OK, teď info, co se děje, jak bude a co na cestách. Posloucháš Rádio Metropole.
0: Metropole.
1: Bylo 18 hodin.
2: Rádio Metropole. Olomoucký report.
3: Posloucháte zprávy. Okolnosti tragické dopravní nehody v Těšeticích na Olomoucku dál prošetřuje policie. Nehoda, při které zemřel 51-letý řidič, se stala 25. května na silnici mezi Loučany a Těšeticemi. Policie nyní hledá svědky události, kteří by mohli přinést do vyšetřování další souvislosti. Přihlásit se mohou na lince 158.
0: Místní rádio, místní zprávy.
3: Veřejná prostranství v Lipníku se od pátku promění v galerii pod širým nebem. Dokonce září tu uvidíme téměř 30 děl uměleckého kováře Pavla Tasovského a jeho syna, a to v rámci 22. ročníku výstavy Kov ve městě. Skon v divadle Járy Cimrmana. V 86 letech zesnul český herec a komik Jan Hraběta. V souboru působil od konce 70. let. V Cimrmanových hrách představoval například roli krále v pohádce Dlouhý, široký a krátkozraký, či roli faráře v němém Bobšovi.
4: Obyčejná pecka? To není obyčejná pecka. Podíváš-li se zblízka, zjistíš, že je v ní vyřezán celý náš zámek.
5: No jo, mně se zdála hned nějaká prožraná. Oho.
3: Změna na postu nejoblíbenějšího jména v Česku. 13 let byla v čele v žebříčku dívčích jmen Eliška. Data Českého statistického úřadu nově ukazují, že loni na trůnu vystřídala Viktorie. Mezi chlapci dál vede žebříček Jakub.
0: Mistrovství světa v hokeji.
3: Sledujeme český hokejový nároďák v zápase čtvrtfinále proti Finsku. Před malou chvílí skončila druhá třetina a naši hokejisté zatím nedokázali srovnat s Finy krok. Před třetí třetinou prohráváme 1-3.
0: Facebook Rádio Metropole. Fotky, videa, zábava. To je Facebook Rádio Metropole. Připoj se, lajkuj, sdílej.
2: Rádio Metropole. To na sebe.
6: Pokud už teď sníte o chladném vánku, musíte ještě počkat. Sluníčko zapadne před 9 a tropické třicítky nás dokonale prohřejí i během pátku a možná i soboty. Ideální čas naplánovat grilovačku nebo drink na terase, protože noc z pátku na sobotu bude nádherně teplá. Skutečná změna dorazí většinou až v neděli, k vysokým teplotám se přidají bouřky.
2: Rádio Metropole za volantem.
6: Nehody, policejní hlídky, zdržení, víme, jak se jezdí tady. Pozor na čerstvou nehodu D35 před Mohelnicí. V dálniční uzavírce se stala nehoda, zablokovala provoz hned kolony. D46, kilometr 31, auto narazilo do svodidel. Projíždějte se zvýšenou opatrností. Valme z ulice 1. máje, srážka dvou aut, dá se projet. Pozor na velkomoravské Olomouci, provoz komplikuje odstavené auto. To samé na D1 u Popůvek, na trase Kroměříž ve směru na Brno. V Rousíno a auto odstavené na ulici Rudé armády. Policie aktuálně číhají na sjezdu od Olomouce, konkrétně na Konečné u Nákupáku. Rychlost si hlídejte přímo v Hulíně na Holešovské a kousek vedle hned na D55 na exitu Hulín Východ. Dobře dojeďte.
0: Rádio Metropole.
1: Víc muziky. Víc energie. Víc energie.

0: Dělat pro své okolí víc, než ukládá zákon, to je podstata společenské odpovědnosti. Olomoucký kraj zahajuje již 6. ročník prestižní ceny hejtmana za společenskou odpovědnost. Jste aktivní podnik, firma, živnostník, obec nebo nezisková organizace? Pak hledáme právě vás. Staňte se inspirací pro ostatní v CSR oblasti. Veškeré informace a přihlášku najdete na webu cenykraje.cz. Ukažte, že odpovědné chování v našem kraji pomáhá tvořit lepší budoucnost. Těšíme se na vaši účast v roce 2026. www.cenykraje.cz.
1: Metro Retro.
2: Metropole.
1: Retro.

0: Franto, představ si, že i Laďa s Jarinem vozí šrot do kiveku.
1: No a? Však ať vozí. Říkám to všem. Jejich 4 provozovny zvládnou vykoupit i zpracovat železo, barevné kovy a zlikvidovat vozidla. A to by skoupil.

0: Prázdninové kempy v akvaparku Olomouc pro malé průzkumníky od 3 do 7 let a mladé záchranáře od 8 do 14 let. Děti čekají skvělé chvíle s kamarády a na každý den je připraven bohatý program. Zajištěna je celodenní strava i pitný režim. Přihlaste děti na sportovní kempy akvaparku Olomouc.
1: Slyšíte? To je dokonalost. Udržte své Audi v kondici. Autorizovaný servis v Porsche Olomouc Horní Lán. Ta nejlepší péče pro váš vůz.
2: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová kýta bez kosti kilo za 69,90. A soličilo prosecco 3/4 litru jen za 59,90. Albert. Dle srovnání k 25.
3: Chráním tvůj domov před letními vedry a jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
4: Sniž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.
5: Co se tady děje?
6: Co se chystá?
7: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litru na 100 km.
8: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
7: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com
9: Radio Metropole.
10: Radio Metropole.

0: nejlepší. Jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
1: Vítáme vás v naší galaxii filmů a sondu mezi novinkami vypouštíme s naším filmovým expertem Radkem Kreuzigrem z Multiplexu Premier Cinemas. Radku, ahoj, jaké jsou nové tituly v moravských kinech tohoto týdne?
2: Ahoj Lukáši, srdečně zdravím posluchače. Začnu velmi napínavým sci-fi thrillerem Backrooms, které vás absolutně vtáhne. Představte si, že objevíte za stěnou prostor, o kterém jste neměli tušení, že tam je. A jakmile začnete prostor procházet, začne vás toho mrazit.
3: That's what I'm trying to figure out. I've been here every night since I found the place and I still barely scratched the surface. I just take it slow.
2: U napětí ještě zůstanu. V psychothrilleru Posedlost plachý hrdina Bear najde artefakt, který mu splní jedno přání. A to je, aby ho jeho kamarádka Nikki milovala nejvíc na světě. Velmi brzy ale začne litovat, protože láska, kterou je zahlcen, je až zničující a stala se z ní posedlost.
4: Ty kusie, že díky němu jsme tady, všechno zařídil on.
2: A tento týden ji odlehčíme. Nejdřív zvolna. V komedii ze série Tomáše Magnuska Bastardi s podtitulem Kde je Majer? Tahle komedie je svérázná. Navazuje na předchozí díl z roku 2023 s podtitulem Reparát. Takže pokud máte Bastardi rádi, tak si tohle pokračování určitě nenechte ujít.
4: Mor.
5: Jste neviděli Cigána kabrioletu?
6: Ne kabriolet, ne kabriolet.
2: Na úplně pohodovou vlnu se naladíte ve hravé, vtipné a až dojemné komedii Pět švestek. Vznikla v režii Jana Svěráka, do hlavních rolí byl obsazen například Oldřich Kaiser nebo Dana Sislova. Pětice přátel se na stará kolena vydává na plavbu na lodi, aby ještě jednou zažili západ slunce v odlehlé zátoce. Pro takový výlet ale nemají žádné pochopení jejich vlastní děti.
7: Není divu, že se za naše staré životy nechtěla žádná pojišťovna zaručit.
2: No a nakonec zvu do kina i děti. Přijďte se podívat na animák Mrzutá rybka. V něm si pan ryba v hloubce a tichu oceánu užívá svůj klid a nehodlá na tom nic měnit. Jenže okolnosti ho donutí a on nakonec zjišťuje, že změna není žádnou hrozbou, ale šancí na pořádné dobrodružství.
8: Byl jsem velmi mrzutá rybka, dokud jsem nepotkal tebe.
1: Thrillery Backrooms a Posedlost, komedie Bastardi i Pět švestek a animák Mrzutá rybka jsou filmové novinky tohoto týdne v moravských kinech, o kterých jsme si povídali s naším filmovým expertem Radek Kreuziger z Multiplexu Premier Cinemas. Děkujeme.
2: Přeji všem krásné jarní dny a děkuji za rozhovor, Lukáši.
0: To nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání. Radio Metropole.
9: Radio Metropole.
10: Zajímá vás, jak by vypadal váš život s elektromobilem? Zapůjčte si jeden z našich elektrických modelů Škoda Enyaq nebo Škoda Elroq a vyzkoušejte si je na víkend, týden nebo klidně 14 dní. Škoda Explore. Vaše cesta k elektromobilitě.
11: Porsche Olomouc Horní Lán. Váš autorizovaný prodejce vozů Škoda. Porsche-olomouc.cz.
12: Metr čtvereční reality aktuálně. Byty Litovel Severní hlásí posledních 17 bytů na prodej. Už neváhejte. bytylitovel.cz.
13: Holá, tak už je to tady. Každý čtvrtek vychází nový týden.

0: dohoda s televizním programem. Regionální noviny Hanák vychází vždy ve čtvrtek.
1: Ať už se vydáte na cesty kamkoliv, cestování ve vozech Suzuki vás nadchne. Vydejte se na nové cesty s námi. Trendcar. www.trendcar.cz.
2: Vyhrajte s Lidlem jednu ze 150 tankovacích karet Tankarta Easy do nejširší sítě čerpacích stanic Orlen v hodnotě 2500 korun. Stačí nakoupit v Lidlu v minimální hodnotě 750 korun, u pokladny naskenovat aplikaci Lidl Plus a jste automaticky ve slosování. Každý nákup nad 750 korun znamená další účast ve slosování. Lidl, to se vyplatí.
3: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší premiéru číslo 3. Nová Toyota RAV4, nejmodernější a spolehlivý hybrid a plug-in hybrid s výkonem až 309 koní. Pořiďte si ji během Toyota týdne 1. až 6. června. Vaše Toyota. Navštivte nás v autosalonu Toyota T-Motor Olomouc, Pavlovická 274/4, nákupní park Bělidla, T-Motor.

0: teď.
1: Posloucháš Radio Metropole.
2: Metropole.
1: Bylo 19 hodin. Radio Metropole. To na sebe.
3: Jak bude páteční ráno a celé odpoledne odstartuje ve velkém letním stylu. Čeká nás obloha bez mráčků a teploty, které znovu nekompromisně pokoří tropickou třicítku. Sobota bude jak přes kopírák, ideální na koupání, opalování nebo drinky na terase, protože horský vzduch a sluníčko budou mít opět obrovskou sílu. Skutečná změna dorazí během neděle, k vysokým teplotám se přidá i studená fronta a budou tady opravdické letní bouřky. Víme, jak bude, pátek, sobota krásně, potom bouřky.
2: Radio Metropole.
1: Víc muziky, víc energie. Víc energie.

0: tam, kde je to nejvíc potřeba a dělají to s naprostou samozřejmostí. Olomoucký kraj opět ocení výjimečné osobnosti a organizace ze sociální oblasti. www.cenykraje.cz Nominujte své favority na ceny pro lidi se srdcem na dlani. Stačí vyplnit formulář na webu cenykraje.cz a to nejpozději do konce května. Dejte šanci zazářit těm, kteří si to zaslouží. www.cenykraje.cz
1: Radio Metropole.
2: Radio Metropole.
3: Tenhle svět, ten je crazy jak z filmu. No já nechci koukat na tuhle show. Tak to skipnu, neváže, o to přijdu.

0: Toužíte po svobodě na cestách? U Himer Moravia vám půjčíme nové či zánovní obytné vozy a karavany pro 2 až 5 osob. Ideální na dovolenou, víkend i spontánní road trip. Rezervace jednoduše online na himer-moravia.cz. Bude nám ctí stát se vaším parťákem na cestách.
1: Olomoucký report CZ.
2: Pořád se něco děje.
1: A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report CZ.
3: A nyní v moderním designu na novém přehlednějším webu s ještě více informacemi.
2: Report CZ. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.
4: Scháníte prověřený ojetý vůz. Dveře máte v Dasfeld Auto vždy otevřené. Už přes 20 let nabízíme kvalitní služby a profesionální přístup. Najdete u nás širokou škálu prověřených vozů, včetně elektromobilů a hybridů za férové ceny. Navštivte dasfeldauto.cz. Dasfeld Auto. Prověřené ojeté vozy.
5: Uničovské kulturní léto 2026. To je spousta skvělé hudby a té nejlepší zábavy. Zahajujeme 11. a 12. června v Městském parku v Uničově. Olympic, No Name, Proteus, Komunál a Doga. 2 dny hudby, hvězd a skvělé atmosféry. Předprodej a další info na mkz.uničov.cz.
6: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší premiéru číslo 3. Nová Toyota RAV4. Nejmodernější a spolehlivý hybrid a plug-in hybrid s výkonem až 309 koní. Pořiďte si ji během Toyota týdne 1. až 6. června. Vaše Toyota. Navštivte nás v autosalonu Toyota T-Motor Olomouc, Pavlovická 274/4, nákupní park Bělidla, t-motor.cz.
7: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuře v ceně 59,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 24,90. A gambrinus desítka originál v multipeku 6x5 litru za 94,90. Lidl, to se vyplatí.
8: Léto volá! Z hybridy od Autokubíček projedete dovolenou s minimální spotřebou. Prodej vozů Renault a Dacia a špičkový servis v Šumperku i Olomouci. Užijte si radostný výlet bez starostí. Více na autokubíček.cz.
9: Tohle je Radio Metropole.

0: Rádio Metropole. Život ve městě.
1: Hezké odpoledne i v tomhle čase, tak jak jste zvyklí, o čem se píše, o čem se mluví. V Prostějově se chystá novinka. V sobotu 13. června ožijí smetanové sady prvním ročníkem akce Prostě piknik, což bude skvělá komunitní snídaně u altánu Prostějov. V Přerově zažijete gastronomický víkend. Sobota patří street food festivalu v centru města. V neděli propukne velká oslava Dne dětí v parku Michalov. Čerstvý týdeník Hanák láká na detaily o projektu Nové rozhledny na Velkém Kosíři a bohužel i zprávy o zdražování vstupného do hanáckých akvaparků. Vychází čtvrteční týdeník Hanák. No a pozor na Šumpersku, dneska vrcholí první etapa závodu Míru. Mezi 5. a 6. odpolední počítejte s uzavírkami v centru kolem ulice 17. listopadu a hlavní třídy. Užívejte si čtvrteční pohodu s naším rádiem.
0: Rádio Metropole. Živ

0: Posloucháš Rádio Metropole.
1: Metropole.
0: Bylo 20 hodin.
1: Rádio.

0: Horko se blíží. Buďte připraveni s klimatizací od Elektro Olomouc. Zajistíme profesionální návrh, montáž i servis. Užijte si léto v chládku a zimu v teple s klimatizací od Elektro Olomouc. Více info na elektroolomouc.cz.
1: TV Morava, televize Olomouckého kraje. TV Morava, regionální zpravodajství a tématické pořady. TV Morava, vaše přátelská televize. www.tvmorava.cz.
2: Tohle je Radio Metropol.

0: dohoda s televizním programem. Regionální noviny Hanák vychází vždy ve čtvrtek.
1: Ve dnech 29. a 30. května se uskuteční oblíbený prostě festival dobrého jídla.

0: který nabídne pestrou přehlídku chutí, vůní a kulinářských zážitků pro širokou veřejnost. V 10 zapojených restauracích, kavárnách a vinárnách nalezneme výborná menu, doplněná o kulturní jednohubky, které pohladí i naši duši. Milujete-li dobré jídlo, kulturu a poznávání nových lidí a míst, nenechte si gastrofestival ujít.
1: Prostě festival dobrého jídla už 29. a 30. května v Prostějově.
2: Rádio Metropole.
3: Martina ti denně připravuje nové pozitivní horoskopy. Máš pocit, že tvůj život řídí spíš Murphyho zákony než hvězdy? Metropole. Každý den ti mícháme pozitivní vibrace z vesmíru.
2: Metropole.

0: Metropole. Metropole. Bylo 21 hodin.
1: Radio Metropole.
0: Víc muziky. Víc energie. Víc energie.

0: Vždycky pro tebe. Aplikace bez legrace.
1: Ahoj, posloucháš Radio Metropole, víc muziky, víc energie a jestli rád fotíš mobilem, tak tahle novinka tě bude bavit.

závěrky, způsob ostření nebo různé fotografické režimy. Pokud tě štve, že se telefon těsně před vyfocením automaticky přepne na jiný objektiv a rozhodí ti kompozici, můžeš to jednoduše vypnout. Samsung navíc dovolí rozhodnout, jestli chceš rychlejší focení nebo raději dokonale ostrý snímek. Telefon tak může reagovat mnohem svižněji a nebude zbytečně čekat například kvůli rozpoznání dlouhého podržení spouště pro tvorbu animovaného GIFu. Nové funkce ocení i fanoušci videa. Při natáčení totiž můžeš monitorovat zvuk přímo přes sluchátka nebo bezdrátový reproduktor. A to už je funkce, kterou dřív člověk čekal spíš u profesionálnější techniky. Aplikace je zdarma ke stažení v obchodě Galaxy Store a nově funguje třeba na telefonech Samsung Galaxy A34, 35 nebo na 57. Podporu dostali také tablety.

0: posun, protože lepší možnosti focení už nebudou jen pro nejdražší mobily. Takže pokud máš starší áčko a rád experimentuješ s fotkami, možná je čas podívat se po nové aktualizaci. Rádio Metropole ti posílá další novinky ze světa apek a taky víc muziky, víc energie.
1: Apky pro tebe. To je podcast o topových apkách. Jedině na Metropoli. Rádio Metropole.
2: Rádio Metropole.

0: Posloucháš Rádio Metropole.
1: Metropole.
0: Bylo 22 hodin.
1: Rádio Metropole.
0: Víc muziky. Víc energie. Víc energie.

0: Posloucháš Rádio Metropole.
1: Metropole.
0: Bylo 23 hodin.
1: Rádio Metropole.
0: Víc muziky. Víc energie. Víc energie.

0: nejlepší, jen to nejlepší, to nejlepší z našeho vysílání.
1: Vítáme vás v naší galaxii filmů a sondu mezi novinkami vypouštíme s naším filmovým expertem Radkem Kreuzigrem z Multiplexu Premier Cinemas. Radku, ahoj, jaké jsou nové tituly v moravských kinech tohoto týdne?
2: Ahoj Lukáši, srdečně zdravím posluchače. Začnu velmi napínavým sci-fi thrillerem Backrooms, které vás absolutně vtáhne. Představte si, že objevíte za stěnou prostor, o kterém jste neměli tušení, že tam je. A jakmile začnete prostor procházet, začne vás toho mrazit.
3: That's what I'm trying to figure out. I've been there every night since I found the place and I still barely scratched the surface. I just take it slow.
2: U napětí ještě zůstanu. V psychothrilleru Posedlost plachý hrdina Bear najde artefakt, který mu splní jedno přání. A to je, aby ho jeho kamarádka Nikki milovala nejvíc na světě. Velmi brzy ale začne litovat, protože láska, kterou je zahlcen, je až zničující a stala se z ní posedlost.
4: Ty kusě, že díky němu jsme tady, všechno zařídil on.
2: A tento týden ji odlehčíme. Nejdřív zvolna. V komedii ze série Tomáše Magnuska Bastardi s podtitulem Kde je Majer? Tahle komedie je svérázná. Navazuje na předchozí díl z roku 2023 s podtitulem Reparát. Takže pokud máte Bastardi rádi, tak si tohle pokračování určitě nenechte ujít.
4: Mude.
5: Jste neviděli cigána kabrioletu?
6: Ne kabriolet, ne kabriolet.
2: Na úplně pohodovou vlnu se naladíte ve hravé, vtipné a až dojemné komedii Pět švestek. Vznikla v režii Jana Svěráka, do hlavních rolí byl obsazen například Oldřich Kaiser nebo Dana Sislova. Pětice přátel se na stará kolena vydává na plavbu na lodi, aby ještě jednou zažili západ slunce v odlehlé zátoce. Pro takový výlet ale nemají žádné pochopení jejich vlastní děti.
7: Není divu, že se za naše staré životy nechtěla žádná pojišťovna zaručit.
2: No a nakonec zvu do kina i děti. Přijďte se podívat na animák Mrzutá rybka. V něm si pan ryba v hloubce a tichu oceánu užívá svůj klid a nehodlá na tom nic měnit. Jenže okolnosti ho donutí a on nakonec zjišťuje, že změna není žádnou hrozbou, ale šancí na pořádné dobrodružství.
8: Byl jsem velmi mrzutá rybka, dokud jsem nepotkal tebe.
1: Thrillery Backrooms a Posedlost, komedie Bastardi i Pět švestek a animák Mrzutá rybka jsou filmové novinky tohoto týdne v moravských kinech, o kterých jsme si povídali s naším filmovým expertem Radek Kreuziger z Multiplexu Premier Cinemas. Děkujeme.
2: Přeji všem krásné jarní dny a děkuji za rozhovor, Lukáši.
0: To nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání. Radio Metropole.
9: Radio Metropole.

0: Posloucháš Rádio Metropole.
1: Metropole.
0: Byla půlnoc. Rádio Metropole. Olomoucký report.
2: Posloucháte zprávy. Okolnosti tragické dopravní nehody v Těšeticích na Olomoucku dál prošetřuje policie. Nehoda, při které zemřel 51-letý řidič, se stala 25. května na silnici mezi Loučany a Těšeticemi. Policie nyní hledá svědky události, kteří by mohli přinést do vyšetřování další souvislosti. Přihlásit se mohou na lince 158.
1: Místní rádio, místní zprávy.
2: Veřejná prostranství v Lipníku se od pátku promění v galerii pod širým nebem. Dokonce září tu uvidíme téměř 30 děl uměleckého kováře Pavla Tasovského a jeho syna, a to v rámci 22. ročníku výstavy Kov ve městě. Skon v divadle Járy Cimrmana. V 86 letech zesnul český herec a komik Jan Hraběta. V souboru působil od konce 70. let. V Cimrmanových hrách představoval například roli krále v pohádce Dlouhý, široký a krátkozraký, či roli faráře v Němém Bobšovi.
3: Obyčejná pecka? To není obyčejná pecka. Podíváš-li se zblízka, zjistíš, že je v ní vyřezán celý náš zámek.
4: No jo, mně se zdála hned nějaká prožraná. Oho.
2: Změna na postu nejoblíbenějšího jména v Česku. 13 let byla v čele v žebříčku dívčích jmen Eliška. Data Českého statistického úřadu nově ukazují, že loni na trůnu vystřídala Viktorie. Mezi chlapci dál vede žebříček Jakub.
1: Mistrovství světa v hokeji.
2: Cesta českých hokejistů na mistrovství světa ve Švýcarsku končí ve čtvrtfinále. Náš nároďák na úvod vyřazovací části nestačil na Finsko a prohráli jsme 1-4. Jediný český gól si připsal Filip Hronek. S pařížským Grand Slamem se loučí tenista prostějovského klubu Vít Kopřiva. Na French Open nezvládl postup do třetího kola. Na antuce vyzval Španěla Landaluse a náročný zápas prohrál 2-3 na sety.
1: Rádio Metropole, co na sebe.
5: Jak bude, páteční ráno a celé odpoledne odstartuje ve velkém letním stylu. Čeká nás obloha bez mráčků a teploty, které znovu nekompromisně pokoří tropickou třicítku. Sobota bude jak přes kopírák, ideální na koupání, opalování nebo drinky na terase, protože horský vzduch a sluníčko budou mít opět obrovskou sílu. Skutečná změna dorazí během neděle, k vysokým teplotám se přidá i studená fronta a budou tady opravdické letní bouřky. Víme, jak bude, pátek, sobota krásně, potom bouřky.
1: Rádio Metropole.
0: Víc muziky, víc energie. Víc energie.

0: Posloucháš Rádio Metropole.
1: Metropole.
0: Byla jedna hodina.
1: Rádio Metropole.
0: Víc muziky. Víc energie. Víc energie.